0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak jsem slyšel, Karle, že si tomu Pražákovi načechral pilíř.
2: Starej se o hroby, Havrane.
1: Ano, ano, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už od chce Fištrona.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy.
0: Rock Radio. Konec legrace.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirgot, já.
2: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
1: Člověče, že byste hulákal taky. Kdyby vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
2: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
1: No přece, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
2: Jo, ale v noci.
1: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takové zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
2: Víte co?
1: Rozumíte?
2: Počítejte si do 10, jo?
3: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když myslíte teda... To počtu, jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako sedmý nastupuje Hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Tahitské léto Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
5: Kontejnery Siegl, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz.
8: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
9: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
10: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.

0: radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké středeční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Policie v úterý zasahovala v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Kriminalisté podle mluvčího pražské policie zadrželi dva lidi. Policisté podle Seznam zpráv prověřují, jestli se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi při podání žádostí na odbor pozemních komunikací. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry veřejnosti v demokratické instituce, především v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem pro veřejnost ani pro důvěru v právní stát. Francouzští poslanci v úterý schválili zákaz užívání sociálních sítí dětmi mladšími 15 let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců, proti bylo 81 poslanců. Jde o první takový zákaz v Evropě. České hlídky kajakářů a kajakářek medaily na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískali. Muži i ženy obsadili v týmovém závodě v americkém Oklahoma City 6. příčku.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Zpočátku čekáme polojasno až jasno, během nebude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu území ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme opět na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Na D4 opatrně ve směru na Písek, na 78. kilometru se řeší nehoda.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
5: Dobré ráno, čumáci! Středeční den plný energie vám přeje Honza,
6: Anabel
3: a Zuzka.
5: 3 minuty po 6. ve středu 22. července. Já jsem se skvěle vyspal, je mi úplně výborně, mám spoustu energie na rozdávání, jak jste na tom vy. Vidím ty vaše unavený ksichty.
6: Blbě, ale dneska je středa.
5: Výborně, jo, to jsem zapomněl říct, ano.
6: Dneska je středa. Ještě to jednou zopakuju. Dneska je středa.
5: Zuzka vypadá, že má za sebou třeba tak týdenní trip plný píchání heroinu.
3: Kešpino.
6: Jako ten spánek je docela nedostatková komodita u nás jako tady.
3: Tento týden bude asi velice těžký.
6: Ale už je středa.
5: Neměli bychom si dát nějakou další výzvu, tentokrát spánkovou.
3: Já myslela ten trip nějaký.
5: To můžeme taky.
6: Spánková výzva, že bychom tady spali ty 3 hodiny, že bychom to vypli, nechali hrát muziku a spali. Tak taky by to byla výzva. Nevím, jestli nám to projde hore, ale uvidíme.
5: No, myslel jsem původně, že bychom třeba chodili dřív spát, ale tohle je lepší.
6: Tak dobrou.
5: Tak dobrou, přátelé, tohle jsou Kabáti, myslivecký ples.
0: Rock Radio.

0: Coldplay a jejich Clocks hodiny nám dávají vědět, že dohráli v 6 hodin a 11 hodin, teda minut, na Rock Rádiu. Přátelé, už se pomalu stává takovou milou tradicí, že vám posledních asi 18 let na Rock Rádiu rozdáváme lístky na koncerty a ani dnešek nebude výjimkou. Máme pro vás opět naprosto něco nečekaného, speciálního a zadarmo.
1: Je to tak, máme tady dva lístky na Magma Fest pro jednoho z vás, který se koná v pátek 14.8., v sobotu 15.8. Hraje tam neskutečně mnoho známých a skvělých kapel. Například Panoptiko, Škvoři, Dimitri, Vohnouti, SPS, Arakain, Thor, Alkehol, Trautenberg, Rybičky a spoustu dalších.
0: Jsem myslel SPD, že tam hraje. Prosím tě, ty
1: volím, jak to bylo? Já volím SPD, vím, proč SPD. Ježíšková.
0: Jsem asi umřela, nebo co se s ní stalo?
1: Ne, já myslím, že stále mezi námi.
0: To je mimochodem funny story, můj kamarád, co se mnou byl teďka na motorkách, tak ten udělal parodii potom Já volím LSD.
1: Já myslela, že měl poměr. Jo,
0: ne, ne, ne. Nicméně ty jsi zapomněl říct ještě jednu velice důležitou, možná nejdůležitější věc, která se na Magma Festu bude dít, která se tam uděje. Ty se tam budeš vyskytovat.
1: Ježišmarja, ty jsi to řekl tak, jak kdyby přijela princezna Diana. Ne, přátelé, to moderu. Takže, takže budu u toho i já, ano.
0: Přijede s tebou do Alfajeta, pojedete tunelem?
1: Ne, ne, ne, pojedu sama svým autem.
0: S Buráčkem.
1: Ne, pan Buráček bude doma, aby nevohluchnul.
0: Zklamání.
1: Nemyslím kvůli muzice, ale kvůli hluku.
0: Zklamání, nicméně pokud teda chcete dva lístky na Magma Fest a chcete se vidět s Anabel za doprovodu pár kapel, který budou dělat stafáž, tak napište do našeho messengeru na Facebooku a nebo do vzkazu na Instagram a rozdáváme dneska po 7:30, protože je středa.
1: Wow, připište telefonní číslo a zvedejte telefon.
0: Děkuju. Pearl Jam, Jeremiah na Rock Rádiu teď.

0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Máme 6 hodin 22 minut, pojďme se mrknout na dnešní oslavence s datem 22. července. Je středa a svátek slaví Magdaléna, případně Magdaléna, Magda, Marlena a Rozvita.
2: No, tak já musím Magdičce popřát samozřejmě.
1: Takže přejeme Magdičce tvojí i všem ostatním všechno nejlepší. Jinak, co se týče muzikantů, dneska to jsou 4. 59 let slaví americký basák Pat Badger, který působil v kapele Extreme. Basa tvrdí muziku, tady je to pravda. 68 let by oslavil americký kytarista Phil Grande, který pracoval s Joe Cockerem. Krásný solíčko. 79 let slaví americký zpěvák a bubeník Don Henley z Eagles. No a 82 let by oslavil britský zpěvák a klávesák Rick Davies, spoluzakladatel a bývalý frontman kapely Supertramp, který nás opustil loni. Jejich nejznámější pecka od Supertramp, The Logical Song. No, tak gratulujeme, přejeme všechno nejlepší.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Ještě třeba 10 krabiček cigaret denně či večer a je z tebe celý Joe Cocker.
2: Že jo, ještě že nekouřím.
1: Akorát on teda umřel na rakovinu, tak by tě čekalo taky. Tak přátelé, všechno nejlepší všem Magdičkám a za chvíli posíláme AC Blesk DC a Hells Bells.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz.
7: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
10: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
9: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
10: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
16: firmanazážitky.cz.
17: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Hells Bells, pekelný zvony na Rock Rádiu od ACDC, 6:30. Mohli bychom si dát nějaký zprávy, Zuzko, ty vypadáš taková celá žavá do toho, ne?
1: Ta je tak žavá, že si radši oddála mikrofon o 2 metry od pusy, aby do něj nemusela mluvit.
0: Víš, že to bude těžký říkat ty zprávy s tím, když ten mikrofon bude daleko.
2: A jo, za to jsem placená nenutně mluvit mimo zprávy.
1: Ona ho namířila na hitko, jestli to nevezme někde vedle, ale nakonec to nedopadlo. Takže Zuzi, pojď, budeš muset.
3: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, máme krátce po 7:30, jdeme na rychlé zprávy. Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí chtějí zlepšit fungování takzvaného sociálně zdravotního pomezí, tedy péče o pacienty, kteří už nepotřebují akutní léčbu, ale nemůžou se vrátit domů ani přejít do sociálních služeb. Je podle nich potřeba rozšířit kapacity následné péče i změnit související legislativu. Nový britský premiér Andy Burnham na prvním zasedání svého kabinetu oznámil, že chce vést vládu zaměřenou na snížení životních nákladů. Plánuje proto snížit od října daň zahrnutou v účtech za elektřinu pro domácnosti. Obránce Jan Zbořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části 7-zápasového trestu a soutěžní debut v dresu Liberce s konečnou platností zažije nejdřív ve druhém kole.
3: Rock Radio. Počasí.
2: Zpočátku dnes čekáme polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu území ojediněle vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty budou na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni.
3: Rock Radio. Doprava.
2: Stále opatrně na D4 ve směru na Písek na 78. kilometru se řeší nehoda a v Praze se bouralo v Těšnovském tunelu směr Karlín.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky, působíš velice svěže, podobně jako název kapely Vypsaná fixa. Tak si pojďme dát Majoretku speciálně pro tebe.

0: Vypsaná fixa Majoretka v 6 hodin a 37 minut na Rock Rádiu. My jsme se tady bavili teďka o tom, že je zajímavý, že Vypsaná fixa má Majoretku, zatímco Trautenberci mají Mužoretku. Jestli to spolu náhodou nějak souvisí nebo ne?
1: Podle mě to souvisí hlavně s tím, že mají v kapláničku.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Mhm. Ona je krásná Mužoretka totiž.
0: Tak ona,
1: milujeme Aničku všichni.
0: A Anička není úplně daleko od fotek holek, který vídám třeba na Tinderu nebo podobných seznamkách.
1: Jako. Já tomu věřím, já teda Tinder nemám, ale umím si to představit. Jako já jsem ho měla jednou a vlastně ty mužské fotky vypadaly taky zhruba jako Anička kolikrát, takže...
0: Takže vlastně úplně jedno, jestli si tam dáš jako na výběr muže nebo ženy, ale furt je tam Anička.
1: Furt je to strašný, no.
0: Myslíš, že Anička inspirovala celou náplň Tinderu?
1: Nevím, těžko říct, já se jí zeptám příště.
0: Tak jsme se od té Mažoretky dostali k té Mužoretce, to je zajímavý.
1: To je raz, dva.
0: A myslíš, že to teda vykradli nebo ne? Kucím, že já se myslím, inspirovali
1: že
0: tak?
1: Já myslím, že ne, že to ne? Byl spontánní nápad. Ale zeptám se, můžu to zjistit a řeknu vám historii Mužoretky.
0: Budou Trautenberci na Magmafestu?
1: Taky budou, no. I na Magmafestu, i na sobotní
0: Rokinu. Na který rozdáváme lístky dneska.
1: Je to tak, přátelé, pokud je chcete. Stále tady máme dva lupeny pro jednoho z vás, takže si pište, připište telefonní číslo a zvedejte už po 7:30, to znamená za hodinu telefon.
0: A za chvíli si dáme Metallica Whiskey in the Jar a pak se budeme bavit o tom, komu tuhle písničku ukradli oni.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr CZ.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.
1: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 10 minut nás dělí od 7. hodiny. Zuzko, je to tvoje.
2: 17-letá pacientka šla ve Francii na operaci kotníku, ale namísto toho ji lékaři odstranili všechny 4 zuby moudrosti. Stalo se to omylem, zaměnili ji s jinou pacientkou a nejvíc na tom je, že jí dali takovou anestezii, která odpovídala těm původně zamýšleným zákrokům, což mohlo být docela dost nebezpečný.
3: Ty kráso, já jsem čekala, že jí třeba udělali velký cicky nebo něco takového.
1: Ne, tak nebo
3: jako
1: zmenšili.
3: Utrání zubů moudrosti ještě docela takový milý.
2: Ale jakože maminka, která pak přišla za tou dcerou na pokoj, prej byla jako hodně v šoku, když viděla dceru, která měla omotanou jako celou hubu a kolena nebo kotníky měla v pořádku.
3: No tak to je masakr.
1: Jak se to stane, to jako otočili na tom sále špatným směrem?
2: Ha, nevím, jak se to stalo, ale třeba můj strejda šel takhle na operaci s kolenem a začali mu před tou operací označovat jinou nohu.
3: On říká, Ježíši, amputovali jsme vám levou místo pravačky, ale všecko dopadlo dobře. No.
2: Jako takový věci se dějou, je to docela děsivý, musím říct.
3: No to jo, ještě se jmenuji tak divně, že se mě se nikdo nezamění.
1: To je takovej ten vtip, jak to bylo, jak se probudí ten pacient a říká, pane doktore, já mám problém, já si nemůžu nasahat nohy. A on mu říká, proč jsme vám amputovali ruce, to bylo něco takovýho.
3: Ježiši Kriste, au. Jak říkám, paní dopadla ještě dobře, bylo to bez amputace, bez nějaký toho, tak moudráky stejně jsou k ničemu.
1: Přesně, no tak bude
3: tupá, no. Já mám vyndaný všechny 4, no díky. Díky pěkně, si, já jdu pryč.
1: Tak si pojďme dát radši muziku, Zuzko. Díky, 12 na Rock Rádiu, Anděle.

0: Svět je mami, dokonalej kraj, 3 minuty před 7 na Rock Rádiu.
1: Komu říkáš mami?
2: No tak tobě, mamo.
1: Nebuď drzej, more, pust tam zpravy.
0: Či to je brzo, ještě máme čas, můžeme si povídat.
1: Fakt jo.
0: Nechceš?
1: Máš o to zájem, povíš si se Zuzkou, ta vypadá, že o to stojí.
0: Zuzko, ale ty jsi dneska jako opravdu hodně čerstvá, my bychom potřebovali nějakou injekci energie pro tebe.
3: No, 2 kafe nezabrali, tak já nevím už.
0: Nebo tě něčím nakopnout, nebo někým.
3: Nebo nohou třeba.
0: No.
3: No, tak pojď do toho.
0: Tak jo.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert. Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, máme 7 hodin a jsou tu další zprávy. 5 odborových organizacích působících na pražském letišti vyhlásilo stávkovou pohotovost, a to kvůli výběru nového šéfa letiště Prahy i dalšímu směřování tohoto státního podniku. Ve výběrovém řízení uspěl Radomír Lašák, který před lety stal v čele českých aerolinií a podle odborářů je spjat se zánikem tradičního leteckého dopravce. Případem podvodu asi za 640 milionů korun ve správě nemovitostí Hradce Králové se začal zabývat taky odbor interního auditu města Hradce Králové. Výsledky by mohl mít koncem příštího týdne. Peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala minulý týden zaměstnankyně správy nemovitostí. Americký prezident Donald Trump v úterý při setkání s libanonským prezidentem ve Washingtonu oznámil, že Libanon byl po celá desetiletí těžce zkoušen a že Spojené státy této zemi v budoucnu pomohou. Po schůzce Trump oznámil, že budou obnoveny lety amerických aerolinek do Libanonu. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa kvalifikaci klasického slalomu. Do čtvrtečního semifinále kategorie K1 v americkém Oklahoma City postoupili také Vít Přindiš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková, Amálie Helgertová a vypadla jen Bára Galušková.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska zpočátku čekáme polojasno až jasno, během nebude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu území ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty budou na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia, jinak naměříme mezi 19 až 24 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D8 se řeší dvě nehody ve směru na Prahu, se boural na 18. kilometru, ve směru na Ústí nad Labem na 74. kilometru je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a velká nehoda je na D10 ve směru na Turnov na 8. kilometru, se srazil 6 osobáků.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Abyste se i dneska probudili se všema nohama a rukama, vám přeje Honza,
3: Anabel
1: a Zuzka.
2: Necelý 3 minuty po 7. ve středu 22. července. Přátelé, rozdáváme, už za půl hodiny tady pro vás máme další dárky.
3: Máme tady dva lupeny na Magma Fest, takže pokud o ně máte zájem, napište nám na Messenger, připište telefonní číslo a zvedejte za půl hodinky telefon.
2: Je tam strašně moc zajímavých kapel, tak si určitě napište. Už některý z vás napsali a další ještě napíšou. No a teď už Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Tu byla Tanka, bez tvojej lásky, teda bez naší lásky byste nemohli samozřejmě na Rock Radio bejt. 7 hodin a 10 minut, my vám ji teď zase jdeme chvíli rozdávat. Dneska je totiž Mezinárodní den mozku.
1: A my jsme se shodli na tom, že to nemůžeme slavit, protože se nedá slavit něco, co nemáš.
0: Jak? My jsme se shodli, já mám dva tituly.
1: A nemachrujtaj na nás, ale na slabé pohlaví, co to je za věcí to.
0: Hele, já jsem se chtěl podívat mezi rockery, který teda vynikají tím, že jsou velice... Mozek. Ne, naopak, že mají mozek, a ty, který nemají mozek, ty známe. Ale ty, který ten mozek mají, jsou velice inteligentní. Že Brian May z Queenu má doktorát z astrofyziky a že dokonce na té škole na Imperial College v Londýně i působil, to víme, jo, a do dneška se tomu věnuje. Ale je třeba zajímavý, že Greg Griffin, zpěvák z kapely Bad Religion, má doktorát ze zoologie a evoluční biologie a přednášel o paleontologii, což je hustý. A ještě hustší mi přijde, že zpěvák a frontman kapely Offspring, Dexter Holland, takovej ten, že jo, světlovlasej pankáč, tak vystudoval molekulární biologii. Má PhD, taky má z toho doktorát a významně se podílel na výzkumu viru HIV.
1: Hustý.
0: Viď, máš punkovou kapelu a tady kromě toho zkoumáš něco takového. Je to zajímavý. A koukal jsem na to, kolik mají různý muzikanti udávaný IQ, nebo měli, jak je vysoký IQ, tak právě třeba Dexter Holland z Offspringů má prej kolem 160, to je hustý. Brian May má prej mezi 170 a 180, dokonce jsem tady vyhrabal. Jim Morrison z The Doors, už bohužel mrtvej zpěvák, měl údajně kolem 150. A nebo Gene Simons z Kisáků má kolem 140.
1: Hustý. Tak já se jdu přečíst nějakou knihu teda.
0: Tak přátelé, oslavte dnešní Světový den mozku, jakkoliv chcete, protože bejt inteligentní je prostě sexy. Ono teda bejt idiot je taky zábavný, ale bohužel spíš pro vaše okolí. Jedem dál a když jsme o těch Offspring mluvili, tak si teď dáme Can't Repeat na Rock Radio.

0: Pretty Reckless, Just Tonight, 7 hodin a 18 minut na Rock Rádiu. Přátelé, my tu teď máme jeden aktuální drb. Petr Janda slavil 2. května 84 let. No a každý rok dělá takovou pravidelnou zahradní party, která se odehrála včera. Ta party je samozřejmě soukromá, nebo teda relativně, protože novináři tam byli. No a tam si vždycky pozve svoje kolegy, kamarády a pořádně společně zapařej. Letošní party se odehrála v egyptském stylu. Na bulvárních webech k tomu najdete krásný videa. Většina těch návštěvníků tam to téma vzala opravdu velice svědomitě. Ne, mně se třeba strašně líbila Marta Jandová jako Kleopatra, tý to fakt slušelo. Ale teda nejvíc byl Petr Janda, který byl jako Cezar, který ho přinesli na nosítkách, nebo lépe řečeno, oni to nebyly jako takový ty nosítka, oni prostě přidělali nějakou dřevěnou židli z IKEA na nějaký klacky a týpci jeho chudáka nesli pod nějakýma stromama, jemu tam do ksichtu mlátili větve.
1: Jako jsme tady na to zlomco koukali a říkali jsme, že jsme rádi, že to Petr přežil.
0: Já jsem se hrozně bavil, chudák, to jak týpci nemohli udělat prostě dva kroky stranou, ale museli ho provést těma stromama.
1: Mně se velmi líbil velbloud teda.
0: Ano, byl tam velbloud.
1: Byl tam, dorazil i velbloud a bylo to skutku velkolepé, nebo jak to nazvat.
0: A pak tam byly nějaký tanečnice, jak se tomu říká, břišní tanečnice s hadama?
1: Jo, takový 60 plus, takový už z výprodeje. Ale na webu Super.cz psali sexy tanečnice a právě v komentářích se rozjeli debaty, jestli teda skutečně byly sexy, ale minimálně byly působivý.
0: Já si říkám, proč jsi vlastně přestala dělat bulvár, když ty máš takový docela vtipný postřehy.
1: Sice právě tě... proto, já jsem byla až moc vtipná pro bulvár.
0: Jako sice ti podle mě všechny celebrity a všichni známí lidi museli nenávidět, pokud jsi o nich psala, ale...
1: Ne, já jsem vždycky to dělala právě svědomitě a snažila jsem se nepomlouvat nikoho, koho znám osobně, takže to se mi docela dařilo těch 7 let.
0: No. Takže takhle to je. Zásada je pomlouvat ty, co neznám.
1: Přesně, ty, co neznám, ty jsem klidně sflusala, ale ty, co jsem znala, tak ty jsem, o těch jsem psala jenom hezky. Takže o Petru Jandovi bych psala jenom hezky samozřejmě.
0: Takže Petra samozřejmě zdravíme a ještě jednou mu přejeme všechno nejlepší dodatečně k nározkám, který měl v květnu a hodně zdraví, doufám, že dobře zapařil jako Cezar. Ne, ten salát. Za chvíli další muzika. Dimitri.
1: Bez kruton.
0: My ještě nechceme jít.
2: Bez. No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
7: Výhry, slevy, zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
11: Zach Wild a jeho Black Label Society.
10: Veselá parta Aylstorm.
11: I Američané Savatage a Testament.
10: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
11: To je festival Rock Castle.
10: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
12: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
13: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Dimitri na Rock Rádiu s Peckou, my ještě nechce mít, máme za půl minutky, půl osmí ještě vás tu hodinu a půl budeme strašit, ale teď vás bude zase chvíli strašit Zuzka a to se zprávama.
1: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí chtějí zlepšit fungování takzvaného sociálně zdravotního pomezí, tedy péče o pacienty, kteří už nepotřebují akutní léčbu, ale nemůžou se vrátit domů ani přejít do sociálních služeb. Je podle nich potřeba rozšířit kapacity následné péče i změnit související legislativu. Nový britský premiér Andy Burnham na prvním zasedání svého kabinetu oznámil, že chce vést vládu zaměřenou na snížení životních nákladů. Plánuje proto snížit od října daň zahrnutou v účtech za elektřinu pro domácnosti. Obránce Jan Zbořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části 7-zápasového trestu a soutěžní debut dresu Liberce s konečnou platností zažije nejdřív ve druhém kole.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Zpočátku dnes bude polojasno, až jasno, během nebude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu území ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 19 až 24.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D10 se řeší hromadná nehoda 6 vozidel ve směru na Mladou Boleslav na 8. kilometru a na D8 se boural v obou směrech ve směru na Ústí nad Labem na 74. kilometru a ve směru na Prahu na 18.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Zuzko, díky a my si teď pro lepší ráno plný energie dáme Red Hot Chili Peppers a By The Way.

0: Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town, kluci jsou zpátky ve městě na Rock Rádiu v 7 hodin a 39 minut k tomu. No a my teď nemáme zpátky ve městě kluky, ale když vlastně jo, lístek je mužskýho rodu, takže vlastně kluky.
1: Ty krása, co to bylo za větu, teď se to snažím zpracovat ve svém mozku a nějak mi to nejde dneska.
0: Ti to pak namaluju.
1: Dobře, děkuji.
0: Zuzka se tady směje, chce k tomu něco říct?
2: Ne, vůbec ne, taky to nestíhám vůbec.
1: Že mluví jak mistr Yoda, kdyby měl dítě s Jolandou, já si vůbec nejsem jistá, co nám chce tenhle člověk sdělit, ale já vám to řeknu teda česky.
3: Ty to vzít musíš, abys lístky teď od nás dostal.
1: Ano, Honzík to řekl krásně, přesně tak, zvedejte mobil, jdeme na to.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
7: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
8: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Raději už tam bude.
10: Přestaň!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Slušnej rok.
13: Rock Radio.
12: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
13: Rock Radio.
0: A v 7 hodin a 43 minut jsme zpátky a dneska náš telefon volá Standovi do Dobronína. Dobrý ráno přejeme.
14: No dobré ráno.
1: Dobré ránko.
0: Čau, my tě zdravíme. Prosím tě, Stando, Dobronín, seš rodák z té vesnice?
14: Ano, přesně tak.
0: Fakt, narodil se, jste geniální, narodit se v Dobroníně.
14: No, tak je to takový zajímavý, no.
0: Ne, je to super, super název. A seš teda dobrý, nebo nejseš dobrý?
14: No, já myslím, že jo, že jsem nejlepší.
1: No tak, skromnej a nejlepší, jak se říká.
14: Tak, tak.
0: No a prosím tě, koho vezmeš z Dobronína do Jihlavy na Magma Fest sebou?
14: Tak určitě přítelkyni.
0: A přítelkyně, a... no, povídej.
14: 100% ještě děti. Už jsou velký, takže ty by měli taky se mnou, ale...
0: Je, počkej, ty máš malý rockery. Dobronínčata.
14: No, já už je mám velký. Oni už jim je přes 20 let, takže oni jakoby pojedou určitě se mnou taky, jo, ale... Ale ty lístky si budou muset koupit sami, to je jasný.
1: Jo, přesně, táta už má, takže vy si děcka kupte za co chcete.
0: Tak přesně, dopravte se, jak chcete. No super, no tak ještě lepší, takže pojedete jako velká parta. A prosím tě, máš nějakou kapelu nebo vysněný kapely, na který se těšíš na Magma Fest do Jihlavy?
14: No, tak určitě Špoři, to je jasný.
0: Mm-hmm.
14: No a Dimitri, to je taky taková jednička moje.
0: Hezký.
14: A tak nějak Alkohol, no, takže... Takže jsou takový nějaký
0: alkohol,
14: skupiny,
0: alkohol vlastně, bude.
14: no, který vlastně, s kterýma jsem tak nějak jakoby začínal, nebo jakoby...
0: Jasně.
14: Jo, takže to bylo takový, to jsou takový moje vlastně jakoby pecky, jo.
0: No a mladější poslouchají co?
14: No tak holka ta škory úplně nejvíc, ta je úplně s ní hotová. Hmm. Jo, a druhá tam spíš vypsanou fixu a takovýhle věci, jo, takže tak, tam má trošku to, ten styl jiný, ale podobný, ale trošku jiný, jo.
1: Takže každý si přijde na svý, tak to je dobrý, bude šťastná celá rodina takzvaně.
14: Přesně tak.
0: Teď mi tak došlo, ty sebou povezeš tři ženský, člověče, to máš docela hustý.
14: No, tak oni budou chodit pro pivo, víš, a tak to bude dobrý docela, no.
0: Hustý, ale dobře zařízený. Tak Stando, prosím tě, moc gratulujeme ještě jednou. Vem sebou všechny holky, moc si to užijte. Pak nám klidně pošlete nějaký fotky, video, jak se vám to líbilo. A zase se někdy ozvi.
14: Určitě, moc krát děkuju za lísky a mějte se moc fajn.
1: Měj se krásně, hezký den, ahoj.
14: Taky, čau.
0: Ahoj.
10: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock. Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: A teď už pokračujeme v naší krasojízdě.
1: Pro tebe.

0: Architects Allen Mines na Rock Rádiu 7 minut před 8 hodinou raní.
1: Nás. No, já slyším něco.
0: Co to slyšíš?
1: Ty slyšíš to taky?
0: Slyším takový jako v dálce, takový prdění jako.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: O road racingu se už několik desítek let říká, že zajde na ubytě, že je to nemoderní závodění, že je to strašně nebezpečný, že je to neekologický a že je skoro na všech závodech neustále plný dům. A to nejen u nás, vyrazit můžete i do cudziny, i když je to jen z jednoho břehu řeky Moravy na druhý.
4: Ahoj, zdravím vás, Tomáš Červený. Zdravím všechny benzínové šílence a posluchače Rock Rádia. Pokud ještě nemáte plán na 25. a 26. července, je to čas napravit. Na Slovensku se totiž chystá další ročník legendárních závodů v Kopčanech. Čeká na vás road racing na klasickém přírodním okruhu, rychlý asfalt, zatáčky na centimetry od obrudníku, plný plyn a hlavně ta nejlepší divácká kulisa. Na startu se najde absolutní špička, takže jde o ostré souboje, adrenalin rozhodně se neozývat nebude.
3: Sám Tom jede jednu stříd, která je u nás hodně oblíbená, Superbike Classic, tedy třída, kde najdete superbajky tak, jak původně vznikly, čistá sportovní radost se silnými motory a tím nejpoctivějším zvukem. Dostane se ale i na další, od 2C přes Mona GPčka přes Twiny až po 6 litry. A navíc je tam pořád ten doslova nábožný aspekt. Jak na náměstí v Kopčanech nevybere jezdec retardér, jde rovnou do kostela ke zpovědi. Kopčany u Holiča, road racing v původním balení už tento víkend.
2: Rock Radio, Motokeci.

0: Lenny Skrabic na Rock Rádiu zpívá v pecce Again, nevím, jestli tě ještě někdy uvidím.
1: Říkáš to blbě, Lenny Skrabic.
0: Lenny Skrabic, pardon, já se omlouvám. Moje
1: asi
0: anglická
1: to,
0: výslovnost.
1: Jsi to dokašlal, tvoje angličtina stojí za Pikachu.
0: Děkuju za zhodnocení. Máme za 2:08, tak když je ten den mozku, tak bychom si mohli dát zprávy.
1: Yes, you work too hard, you have to rest.
0: I have to zkusit šušen.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Vše pro bagr CZ.
10: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr CZ.
11: Střešní okna Fenestra.
12: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
12: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Policie v úterý zasahovala v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Kriminalisté podle mluvčího pražské policie zadrželi dva lidi. Policisté podle Seznam zpráv prověřují, jestli se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi při podání žádostí na odbor pozemních komunikací. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry veřejnosti v demokratické instituce, především v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem pro veřejnost ani pro důvěru v právní stát. Francouzští poslanci v úterý schválili zákaz užívání sociálních sítí dětmi mladšími 15 let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců, proti bylo 81 poslanců. Jde o první takový zákaz v Evropě. České hlídky kajakářů a kajakářek medaily na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískali. Muži i ženy obsadili v týmovém závodě v americkém Oklahoma City 6. příčku.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Počátku dnes čekáme polojasno až jasno, během nebude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu území ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 19 až 24.
2: No a včerejší lidová pranostika měla obrovský úspěch, tak to dneska zopakujeme. Tadle se teda nerýmuje, ale v den svátku Magdalény se nemělo koupat, protože se věřilo, že by koupajícího stáhli pod vodu její dlouhé vlasy.
3: Což se mi asi ve sprcháči nestane, takže jsem v klidu.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D10 opatrně ve směru na Mladou Boleslav se řeší nehoda na 8. kilometru. V Plzni se bouralo na Sukově ulici a v Praze na Nové Povltavské.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Aby se vám plešatým náhodou někam nezamotali vlasy, vám přeje Honza.
3: Anabel.
1: A Zuzka.
2: 3:08 ve středu 22. července. Já jsem tam ještě našel jednu pranostiku, taky tam tvrdějí, že se neuzavíraly sňatky. Sňatek uzavřený v tento den přinášel smůlu. Takže přátelé, pokud dneska někdo máte svatbu, tak jsme vám chtěli říct, že vám to nevydrží.
3: No ne, spíš to rychle zrušte a přesuňte na jiný termín.
2: Třeba na zítřek.
3: Například.
2: Nebo na včerejšek, to už nejde.
3: Nebo na pozejtří.
2: A nebo, ale to už je pátek.
3: Jaj.
2: No nic, tak si radši dáme muziku. Vohnoucí gastrosexuál.
0: Rock Radio.

Tady koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Def Leppardi, Photograph neboli Fotografie v 8 hodin a 11 minut. Nejlepší song na to, pokud se zrovna fotíte nebo natáčíte na sociální sítě. Na nikoho tady nenarážím, nic tím nemyslím. Anabel, mám tady teďka pro tebe historický okýnko. Dneska je 22. července, máme středu. Záchody v cizině, to je poměrně velký téma, si myslím.
1: No.
0: Najít je někde, aby nebyly turecký, aby byly čistý a tak dál a tak dál. Já tady mám teďka záchodovou story, která se stala 22. července roku 1965. Pánové Mick Jagger, Brian Jones a Bill Wyman z kapely Rolling Stones stanuli ten den před soudem a dostali každej pokutu 5 liber za urážlivý chování. 5 liber na tehdejší dobu.
1: Nic
0: nebylo
1: moc.
0: To úplně jako moc, ale nebylo to úplně málo, a tak oni už v té době byli trošku známí kucí. Tak. No a co provedli? Před nějakou dobou zastavili na Romford Road a vydali se do místního servisu, jestli by si u nich jako nemohli skočit na malou, že se jim chce, jako na záchod teda. A majitel je poslal do háje.
1: Doufám, že to nebylo na jejich dceru.
0: Ne, ne, ne.
1: Do majitele do autoservisu.
0: Ne, on měl syna.
1: Jo, dobrý. Takže na malýho.
0: Ano. A majitel je poslal někam, že si mají trhnout nohou. No a co pánové teda udělali, tak prostě mu zechceli čelní stěnu jeho obchodu. Vylezli ven a tam mu to prostě celý...
1: Jaj.
0: Byl prostě zlatý déšť, jo. Krásný. No takže za tohleto potom on na ně zavolal policajti k soudu, šup, hned, a dostali každej 5 liber za čurání.
1: Tak to je ještě docela dobrý. Já jsem teď viděl nějakého pána, který zapadl do kadi budky a byl tam 8 hodin. Musel ho vyprošťovat hasiči. Myslím, jak se tohle stane, jako že najednou stojíš po kolena v tojce a nemůžeš se z ní dostat. Jako.
0: Tam
1: ale muselo to být krušných 8 hodin. Jako.
0: Počkej, myslíš, že v té tojce stál? Jako.
1: On v té stál, on takhle mu koukala jenom hlavička z té tojky.
0: No nepropad tam, víš? Jako,
1: no,
0: že
1: nějak tam možná chtěl právě použít to jako turecký záchod a Bůh ho trestal tím, že ho poslal dovnitř. Takže nepoužívejte tojtojky jako turecké záchody a nechčíte na výlohy, a teď si dáme Alanis Morissette.

0: 8 hodin a skoro 22 minut ladíte rokový rozjezd Rock Radio kapelu Ed Guy a song King of Fools, král bláznů. A přestože je dneska Mezinárodní den mozku, tak my tady trošku blbnem.
1: Maličko, my jsme dneska taková lobotomická dílna.
0: Ale my ta lobotomická dílna nejsme jenom dneska. My už jsme lobotomická dílna na Rock Radio celých 18 let a letos budeme slavit jubilejní 18. narozeniny.
1: Ano, samozřejmě si to žádá oslavu. Tentokrát se z Plzně přesouváme do Zlína. Budou nám tam opět hrát tři kapely, které necháváme v tajnosti, takže budete moc hádat stejně jako uplynulé ročníky.
0: Budeme to slavit 7. listopadu a právě spouštíme předprodej se zvýhodněnou cenou za lístek 590 korun jenom do 31. července. Ale není to úplně jen tak někde.
1: Má to jednu podmínku, musíte se registrovat do naší slušní party, to znamená přidat se k nám do naší chráněné dílny na našem webu www.rokovýradio.cz. Registrace vám zabere pouze 2 minutky, možná i minutu pro ty šikovnější z vás.
0: Ty kapely, které nám budou hrát, jsou ještě tajný, zatím vám je neprozradíme, ale prej jsou nějaký indicie schovaný v grafice k našim narozeninám na našich sociálních sítích, tak pokud by vás to zajímalo a chcete oslavit dnešní Mezinárodní den mozku, tak to tam můžete jít rozlousknout, no a pak utíkejte do slušný party, tam si kupte lístky a pak se s náma zlístkáte.
1: Budeme se na vás těšit.
0: Nebo zlístkáte?
1: Uvidíme.
0: Za chvíli 3 ségry. Život je takovej.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
5: Hele, nezaseko ses?
6: Ne.
7: Prázdniny, pádláč, paráda.
8: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
7: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.

0: My Chemical Romance na Rock Radio, The Sharpest Lives, 8:59.
1: Ano, a to znamená, že máme opět zpoždění se zprávama, tak to pouštěj.
2: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio Sport.
3: Útočník Daniel Fila bude i nadále hrát druhou italskou ligu. 23-letý český fotbalista odešel na hostování z Benátek do Avelína. Obránce Jan Bořel neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části 7-zápasového trestu a soutěžní debut v dresu Liberce s konečnou platností zažije nejdřív ve druhém kole. A kajakář Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa kvalifikaci klasického slalomu. Do čtvrtečního semifinále kategorie K1 v americkém Oklahoma City postoupili také Vít Přindiš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D10 se od rána řeší vážná nehoda ve směru na Mladou Boleslav na 8. kilometru a na D4 se bouralo ve směru na Písek na 78. kilometru.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Zuzko, díky. To bylo rychlý, jedem dál. Škorpíci, No One Like You.

0: Škorpíci na Rock Radio, No One Like You v 8 hodin a 38 minut.
1: Rock Radio. Hospodský kvíz.
0: Dneska je středa 22. července, my tady furt říkáme, že je Mezinárodní den mozku, ale kromě toho se stala ještě jedna významná událost, která není tak veselá. Je to dneska přesně rok, co loni ve věku 76 let nás opustil princ temnot Ozzy Osbourne. Zemřel doma jenom 17 dnů po svém rozlučkovém koncertě s kariérou. Ale co si budem, Ozzy byl prostě hovado, takže si ten život uměl užít a to s humorem a proto tady mám dneska dámy speciální kvíz jenom pro vás. Tři otázky a jedna bonusová a budete hádat, co všechno Ozzy proved. Pojďme na to.
2: Tak jo.
0: Administrativa George Bushe pozvala Ozzyho s manželkou na velkou večeři do Bílého domu. 1800 hostů. Ozzy tam objevil chlast zadarmo, takže ostuda na sebe nenechala dlouho čekat. Když pak nalitej hulákal tam na všech těch 1800 hostů různý zprostiárny. A George Bush jako prezident tehdy prohlásil buď. No jo, typický Ozzy. Nebo za B, tohle možná byla chyba. Nebo za C, dolejte Ozzymu, nemá co pít. Typujte.
3: Já typu Cčko.
2: Já taky. To se mi líbí nejvíc.
3: Mě taky.
0: Je to hezký, ale George Bush byl suchar, takže řekl, tohle možná byla chyba.
3: Ne, ne.
0: Takže zatím je to 0-0.
3: Ještě netrapnej, to jo.
0: Druhý zážitek. V Albuquerque v Novém Mexiku jel Ozzy opilej a sfetovaný na výlet lanovkou. Lanovka během cesty na vrchol ale z ničeho nic zastavila. Co Ozzy v tu chvíli dělal? Za A, dostal panickou ataku a řval na celou kabinu, že si pro ní jde ďábel. Nebo za B, jak se lanovka přestala houpat, začal z toho množství chlastu, který vypil, zvracet tam na nějaký další turisty. A nebo za C, vylez na střechu kabiny, lanovka se pak náhle rozjela, Ozzy takhle doplachtil až do té cílové stanice.
3: Já typu Ačko.
2: Já typu Bčko.
0: Tak je správně za C, vylez a ne, potom ne. Surfoval až na vrchol.
3: Děláš srandu, tyjo, to je prostě bůh, tyjo.
0: Třetí otázka. Když měl Ozzy hosty u něj doma na přespání, dělal jim jeden velice nepěkný kanadský žertík. Co to bylo? Buď za A, sypal jim u večeře do pití LSD a pak se bavil tím, co ty hosti prováděli. Za B, v noci jim tajně ve spánku chodil holit obočí. A nebo za C, chodil jim potají v noci močit do bot.
3: Já typu Bčko.
2: Všechno je strašný, ale to Ačko se mi líbí.
0: Ačko je hezký, nicméně Anabel má pravdu, v noci jim chodilo holit obočí.
3: Aspoň v jednom, to já jsem to totiž myslím někde slyšela tohle, že mi to jak utkylo
2: paměti. To je šílený.
0: No a pak ještě bonusová otázka, protože Ozzy to byl samý chlast, drogy a zábava. Jednou se takhle vracel Ozzy domů letadlem do Británie a v ponožce pašoval 4 gramy kokainu. V letadle ale dostal strach strašný z letišní policie, že bude průšvih, kontrola, a tak se rozhodl ten kokain zlikvidovat. Co s ním udělal? Buď za A, vysypal ho velice nudně do letadlového záchodu, nebo za B, nenápadně pytlík strčil do batohu malého dítěte na sedadle před ním, a nebo za C, nabídnul kokain letušce a společně spolu celý ty 4 gramy vyšňupali, zatímco byla letuška ještě pořád ve službě.
3: Já bych řekla Cčko, ale jako Bčko je taky možný.
2: Já si dám, že si šňupnu.
3: Ale C, že to vyšňupali s letuškou.
0: Tak máte pravdu,
2: no,
0: vy správně.
3: Tak, ale vyhrála jsem.
0: Zlikvidovali to ještě v letadle. Takže jestli dobře počítáme, 2-1 vyhrává Anabel. Ale bylo to samozřejmě o fous. On těch hovadin udělal ještě daleko víc, ale tyhle ty 4 by přišly takový, že jsou fakt hodně dobrý. Takže doufám, že jsme takhle mu věnovali hezkou vzpomínku, rozhodně hezčí, než aby jsme tady plakali, že tu není a on by to určitě ocenil a dal by si lajnu s náma.
3: Přesně.
0: Takže přátelé, za chvíli další muzika, dáme si Pan Optiku a Mozartovi kule.
1: Rock Radio. Hospodskej kvíz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Billy Talent na Rock Rádiu s peckou Surrender vzdej se v 8 hodin 53 minut, což my tak trošku uděláme, protože je na čase, aby jsme se vzdali. Dneska je, jak jsem říkal, Mezinárodní den mozku, taky jsme slavili tady roční úmrtí, no, nebo slavili, spíš jsme vzpomínali.
1: Já jsem chtěla říct, jestli nás to slavíš. Konečně zdechnul ten pán.
0: Ozzy umřel, jo. Ne, samozřejmě jsme vzpomněli, tak doufám, že jste typovali s námi v dnešním kvízu. No a v tom případě je na čase uronit slzu, zamáčknout jí a rozloučit se.
1: S Bohem lásko, nech mě jít. Mějte se hezky.
0: To je pro mě.
1: Páček, shledáček.
0: Tak čau, zase zítra. A teď už Eagle Eye Cherry, Safe Tonight.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne, blíží se 9. hodina, jsou tu další zprávy. 5 odborových organizací působících na pražském letišti vyhlásilo stávkovou pohotovost, a to kvůli výběru nového šéfa letiště Praha i dalšímu směřování tohoto státního podniku. Ve výběrovém řízení uspěl Radomír Lašák, který před lety stál v čele českých aerolinií a podle odborářů je spjat se zánikem tradičního leteckého dopravce. Případem podvodu asi za 640 milionů korun ve správě nemovitostí Hradec Králové se začal zabývat taky odbor interního auditu města Hradce Králové. Výsledek by mohl mít koncem příštího týdne. Peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala minulý týden zaměstnankyně správy nemovitostí. Americký prezident Donald Trump při setkání s libanonským prezidentem ve Washingtonu řekl, že Libanon byl po celá desetiletí těžce zkoušen a že Spojené státy této zemi v budoucnu pomohou. Po schůzce Trump oznámil, že budou obnoveny lety amerických aerolinek do Libanonu. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa kvalifikaci klasického slalomu. Do čtvrtečního semifinále kategorie K1 v americkém Oklahoma City postoupili také Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Rock Radio. Počasí. Zpočátku dnes čekáme polojasno až jasno, během nebude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu území ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D10 se od rána řeší nehoda ve směru na Mladou Boleslav, se boural na 8. kilometru. V Praze pozor na Nové Povltavské, tam se řeší nehoda dvou osobáků před vjezdem do tunelu Blanka směr Letná. A v Plzni se boural na Sukově ulici, tam počítejte se zdržením.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový dopoledne.
2: Startujeme středeční rokový dopoledne, s vámi je Kamil Dráb a dneska zcela mimořádně tady nebudu sám, protože v příštích 60 minutách si budeme povídat s Jirkou Daronem, který ho zdravím a...
3: Ahoj.
2: Přeju ti hezky ráno, dlouho jsme se neviděli.
3: Ano, no, je to pár dní, asi 4.
2: Ano, tak si popovídáme, protože máme o čem. Je za námi další ročník festivalu Masters of Rock, ale hlavně je před námi festival Rockcastle, který proběhne v Moravském Krumlově. Takže o tom si taky budeme povídat a třeba pozveme posluchače na tenhle ročník a vypíchneme nějaké věci, které se tam budou dít. Zuzka má radost, že vidí Jirku, že jo?
0: No já mám radost, že přišel host po dlouhý době, to teďka nemáme v létě,
2: nemáme,
0: takže skvělý.
2: Nemáme, no, tak je to zcela mimořádný, jsme se s Jirkou domluvili.
3: No já
2: mám radost,
3: že můžu představit jako Rockcastle, který má opravdu, jak říkáš, mimořádný line-up a jsou tam bonbonky, které tady mnoho, třeba 30 let nebyly. A kdo ví, jestli zase někdy bude ta šance ty kapely vidět. Mluvím teďka třeba o kapele Savatáž, která naposledy hrála v roce 97 v České republice. Hmm.
2: Tak to všechno probereme, každopádně zahrajeme si taky nějakou muziku a já jsem na začátek vybral kapelu, která se v našem playlistu usadila právě díky Masters of Rock. Protože tuším, že zpátky 2 roky jsem ji tam viděl na pódiu. Nabídnul jsem ji našim posluchačům, oni ji odsouhlasili a teď už standardně zní z éteru Rock Rádia. A jsou to Brothers of Metal. Tak si ji teď dáme.

0: Tak to byly Brothers of Metal, kapela, jak jsem říkal, která zazněla taky na Masters of Rock, myslím, že 2 roky zpátky, a můžeme se vlastně zeptat Jirky, jestli ještě třeba někdy uvidíme v rámci festivalu třeba Metal Festu nebo Rockcastlu tuhle kapelu.
1: No, že je to kapela, pro kterou pracujeme, jako, takže když bude solový turné Galbu, tak určitě zahrajeme v Praze, ve Zlíně, v Ostravě někde, jo, a na festival jako se 100% vrátí, jako.
0: No a když jsme teda načetli ukončení dalšího ročníku Masters of Rock, tak ty jsi se asi oddych pondělí, ne? Že všechno
1: ale
0: to proběhlo.
1: Ale ještě jsem pomuchlaný, kluci ještě od nás z agentury Prago Koncert likvidují areál, jako odváží poslední kontejnery, jako douklízí se všechno a takhle. No a byl to 4denní maraton a musím říct, v letošním roce strašně úspěšný maraton. A řadí to jako mezi asi prostě fakt jako nejlepší ročníky. Dokonce prostě jsme tam si sáhli hned ten první den na vyprodání areálu jako v den Halloween jako a musel jsme zastavit prodej vstupenek jako, nebo areál už prostě byl řádně nafouklej.
0: To vím, no, to se nedalo projít nikde.
1: A musím říct, že ta pestrost té dramaturgie letošní, že jsme měli štěstí na to turné, jako které, nebo ty turné, které křižovaly Evropu, že se to dalo krásně poskládat. Jako, měli jsme tam kromě tradičních kapel, které se s novýma albama vracejí na pódium Rodney Jones Dio Stage, tak jsme měli i kapely, které tam nikdy nehrály a nebyly to zrovna malinci umělce, byl to Marilyn Manson, který nikdy nevystoupil. Jo, mimochodem zcela geniální show, jako nášupovka, jak bláze, fakt velice dobrý, jako pak jsme měli In Flames, to samý, jako skvělý vstoupení, obě kapely, to jsou mnoha kamionové produkce, takže je to opravdu i audiovizuální vizuální zážitek, jako bylo to moc pěkný. No, Rasmus, naprosto skvělý show, jako strašně mě překvapili a těch kapel opravdu, které nikdy nehráli, což není jednoduchý na festivalu, který už je po 22. Vymýšlet kapely, které se zde ještě nepředstavili, ale v letošním procese jich povedlo takových se s těma většíma jménama celá řada a bylo vidět, že ten line-up a ty kapely baví fanoušky. A já musím říct, jako, že i Dirk Schneider, když hrál, jako, tak udá lidi milujou, zpíval celý areál s ním všechny hity akce, protože on vlastně měl turné k 40 letům alba Balls to the Walls, jo, u kapely Feuerschwanz, jako to bylo úplné bláznoství, jako to všichni tancovali, skákali, tančili a tolik plaváčků, co je letělo nad hlavama, to jsem nevěděl, jako to bylo jak na dálnici, na D1, jako prostě kolona kamionu, tak takhle jeli normálně lidi, co byli nad hlavama, jako dalších fanoušků a přistávali za nášlapnou bariérou, jo, takže prostě atmosféra byla skvělá, počasí bylo celkem, bych řekl, milosrdné, stalo se nám jediná věc, jakože bouřka byla taková silnější v neděli pro nás, ale ona vlastně nedoletěla až do toho dolíčku ve Vizovicích, ale řachla někde v okolí a vypla elektrický proud nejenom ve Vizovicích, ve Zlíně, v širokým okolí, jako my jsme museli rychle prostě přesunout hlavní stage generátory, no a vlastně odnesla to prakticky jenom jedna kapela, Crucified Barbara, děvčata ze Švédska, a protože se vraceli taky po jich letech na Masters a moc se těšili, šli na autogramiádu, pak tancovali v šatně a takhle, jako měli skvělou náru, a říkám, holky, nic se neděje, jako dorazíte za rok znovu, jako tak prostě holky z toho byly úplně šťastný, takže vlastně nám to jako smetlo jedno vystoupení, jo, což si myslím v tom extrémním létu, které probíhá, jako není zas tak jakoby úplná katastrofa, jo.
0: Ty jsi tady mluvil, ještě než jsme šli sem do studia, o velkých, řekl bych, opatřeních, který chtěl Marilyn Manson, nebo který provázeli Marilyna Mansona. Můžeš třeba posluchačům říct, jak to probíhalo v zákulisí, protože oni si to asi nedokážou představit, je to jenom přece velká hvězda, tak...
1: Je to u těchto opravdu velkých jmen, jako ikon, jako světové rockové a metalové scény, jako tak není to nic, co by nás jakoby mělo zaskočit, ale je to opravdu takhle a vlastně ty jsi to vlastně odezřel z té reportáže, kterou jsme si pouštěli, co vysílala včera jakoby Prima. Jo, a je to opravdu tak, že takový jako umělec se neprochází volně úplně po backstage, jako nevystavuje se nějak, pak dělba, všechno je jako je naopak, jo, to znamená, má vlastní zázemí, jako i ty šatny jsou prostě připlocený, vedle toho hned je turbas, jako to znamená, Merlin přijel turbasem, z toho turbasu před vystoupením jenom přišel do té šatny, aby se prostě jako i přichystal a takhle. No a pak už se prostě takovýma těma mlíkama, těma červenobílýma páskama mu vytyčila cesta, kudy půjde a kudy v té dané chvíli se nebude motat nikdo další jako z toho zákulicí. No tak a to samé vlastně bylo i při odchodu ze stage a většinou tyhle ty umělci, když skončí koncert, tak jdou hned buď do své limuzíny nebo do turbasu a odjíždějí pryč, nezdržují se vůbec v tom areálu. Jako
0: to jsme viděli třeba u Bruce Dickinsona, to jsem u toho byl přítomen.
1: Jo, jo.
0: Ale ty jsi mluvil, už teda měli jako hvězdy tohoto typu, Lindemann vlastně loni měl něco podobného a vlastně si mluvil i o Five Finger Death Punch. Myslíš si, že ten Manson to měl jakože nejvíc, jako takhle ale zabezpečený?
1: Já teda musím říct, jako, že Five Finger Death Punch se takhle úplně jakoby v zákulisí nechovali. Oni spíš měli, jak jsme se bavili, takové ty jako cateringové pikantnosti, jako jo, že prostě losos musel být z takové sádky a z takového moře, když to řeknu jo, takhle. Jo. Jo, ale jinak jako ty kluci chodili normálně backstage, bavili se jakoby s lidma, co tam byli a prostě ty úplně takové bariéry neměli a úplně takhle to přehnaný nebylo, jo, ale je pravda, jako, že takový ty hvězdy typu Tyla Lindemann, což je vlastně frontman jeden z největší kapely vůbec na světě, jako Rammstein, to je prostě megastarejová kapela a samozřejmě takový člověk, jako prostě má své soukromí, má svůj klid, jako a v tom zákulisí se nějak, jako prostě k němu ostatní moc nedostanou. Ne?
0: Takže ten Manson byl, jako myslíš, zatím největší extrém v tomhle smyslu v uvozovkách? Nebo byl ještě někdo?
1: No, jako je to asi tak na úrovni třeba jako toho Lindemana a takhle, jako a těchto hvězd, jako jo. I si myslím, že i ten Bruce Dickinson jako byl takový celkem volnější a musím říct, jako, že jsem měl tu čas, jako dělali solový projekt jako před několika lety i vlastně majitele Iron Maiden, jo. A vlastně Steve Harris se jako tehdy se choval úplně jakoby úplně přátelský a na to, že mu patří vlastně tahle ta velká kapela, tak jakoby se všema se bavil, všude chodil.
0: Jo, nechtěl, no, že...
1: Jako Steve Harris nechtěl žádný prostě vymoženosti, chtěl se choval jako normální muzikant a chtěl být i s ostatníma muzikantama, víš, takže prostě to je, jako je to, každá ta hvězda to má jako je položené jinak, jako no.
0: Mě třeba překvapili Halloweeni, že se tam bavili úplně normálně. Vlastně
1: ale to ti řeknu
0: venku.
1: Takhle, jako to je zase je prostě kapela, která se chce potkat se všema dalšíma muzikantama. Nechtějí, aby na něj bylo jako mini skvrnka, že by se třeba s někým nechtěli bavit, jo. To jsou přátelští muzikanti, vstřícní ke všemu a my jsme udělali takové, že vlastně ten headliner, vždycky ta hlavní hvězda, jako má v tom zákulisí ještě připlocený takový, řekněme, chill out, kde jsou lehátka, jo, kde prostě si můžou sednout venku, oni jsou samozřejmě silní kuřáci, takže tam můžou zakouřit a takhle, my jsme to jakoby prostě, aby to prostě je tam nikdo nerušil, tak jsme jim to připlotili k těm jejich šatnám a takhle. A oni, když to viděli, tak říkají, no to ne, to musí jít pro ostatní kapely. My nebudeme omezovat, aby za náma tady nepřišel Udo, nepřišli Kissing Dynamite a takhle. Říkají to vůbec, jako to, ne, to ani nepojďte. Jako.
0: To právě takže, tam bylo vidět, no, že vás se s nima krásně bavili, že jo.
1: Ano, a to přesně tak, jako já rád dělám i ty zákulisní fotografie, jako takhle na památku, jako a mám hodně fotek, když právě ty muzikanti v tento den se bavili mezi sebou, a to jsou kluci z Halloween, a měli u sobě právě ty kluky z Kissing Dynamite nebo toho Uda jako a takhle. Všichni navzájem jako se bavili a kamarádil si a prostě užívali si tu atmosféru v tom zákulisí. Když to takové to prostě ty americký superstar typu Marilyna Mansona, tak ten se nepotká s žádným dalším jiným umělcem. Jako.
0: Ale tam bylo třeba krásný, jak Michael Kiske vlastně s tou pokorou šel naproti Udovi, který šel vlastně z pódia
1: a on
0: šel k němu 20 metrů, nečekal, až k němu dojde, ale s pokorou prostě k němu šel podat ruku a
1: ale víš,
0: hned
1: to
0: se tam bavili.
1: To, jako už léta, jako že ta atmosféra mezi těmi kapelama, že oni si strašně navzájem přejou. Speciálně ty německý hvězdy, jako, ale i ty skandinávský a takhle, že jsou k sobě strašně jakoby jako vstřícný, přeju úspěch tomu druhému, jako je to takové, až bych řekl, jakoby výjimečné, jo, jako v Čechách to třeba podle mě až tak úplně jako nefunguje, ale prostě ty zahraniční fakt si navzájem jakoby přejou, nezávidějí si, jako...
0: Oni jsou ze stejné země, že jo, Kiss and Dynamite, no. Udo, Halloweeny, takže...
1: A víš co, největší klobouk dolů jsem tady jakoby na Master of Rock, která jakoby smekl před skupinou Judas Priest, když hrála naposledy u nás, jako a před ní hrál Electric Cowboy a co si budem říkat, jako samozřejmě Judasy byly hlavní hvězda, ale byly to dvě jako obrovské, mnohokamionové produkce a ačkoliv máme to největší možný pódium, co v České republice je, tak vlastně už, když vysel Judas Priest, jako s takovým na motorem sjížděcím tím jejich znakem, byly tam letky Judasu různě roztáhný a vetklý do střechy, tak už vlastně už tam nebyly ty jakoby body, jo, kde by se dali pověsit zase letka těch Electric Cowboy. Já jsem říkal, tak jako kluci, může vám udělat menší letku, jako ne tak velkou, jak chcete vy. A oni říkají, no to ne, jako naše show musí být obrovský taky, jako jo. A říkám, no ale technicky to není možný, to udělat tak velký. Tak oni zašli sami za těma Judasama, poprosili Judas Priest, jestli by mohli hrát na jejich produkci. A ti Judasy jim řekli, že ano, jako jo. A to vidíš, jako jenom tu velikost té kapely, že nechce típnout tu kapelu před tebou, jako co hraje ta třeba o chloupek menší, jako a prostě nemůžou mít tak velký show, jako máme my a takhle.
0: No,
1: a to vidíš, jako by kluky, který dorostli na nějakou prostě úroveň, jako špičkou a prostě nezamáčknou tu kapelu před sebou, jako a naopak, když je o to požádají, tak jim vyjdou stříc a to jsem si říkal, to jsou frajeři, jako.
0: Dobře, budeme si taky hrát a budeme se věnovat Rockcastlu, to znamená, že si zahrajeme interprety, který tam dneska nebo letos na fanoušky čekají. A jednou z těch hvězd, nebo bych si troufnul říct, že asi největší, je Black Label Society. Tak tu si pustíme teď. Souhlasíš?
1: Tak pojďme na to.

0: Max útočí na regál.
1: Barča skvěle trefila nákupní koš.
0: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
1: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: firma na zážitky.cz.

0: Tak měli jsme Black Label Society, tedy Zacha Wilda, teď jsme si dali Ozzyho Osborna, ovšem bez účasti Zacha Wilda, ten se pak připojil až na dalším, tom řekněme comebackovým albu Ozzyho Osborna, který bylo zároveň poslední, tedy Pacient číslo 9. Nicméně, my si dneska povídáme zcela mimořádně s Jirkou Daronem, protože jsme probrali Masters of Rock, letošní ročník, který byl velice úspěšný, probrali jsme zákulisní věci, ale teď se pojďme dívat do budoucna a pojďme se podívat tedy na Rock Castle, který proběhne v Moravském Krumlově, a to konkrétně od čtvrtka 13.8. až do soboty 15.8. Jirko, co nás čeká, prosím tě? Na co seš jako hrdej, co by si
1: vypích? Jako, víš co, všechny ty hlavní kapely, ty hvězdy, jako tak vlastně na účast všech jsem jako hrdý, když teďka vlastně pouštěl Black Label Society, Zacha Wilda, jako já teda musím říct, jako že tenhle ten ikonický kytarista a kamarád velký Ozzy Osborna, jako samozřejmě byl se na tom památném koncertu i s Ozzym, jakoby na tom posledním Ozzyho koncertu jako samozřejmě představit, nemohl tam chybět, tak vydal nový album z Black Label Society. To album bylo mega úspěšný po celém světě, jako to byly albumy měsíce, včetně hudebního časopisu Spark, jako kde v květnu získal první příčku, jako album je prostě skvělý. Tohleto nový album přijede představit do Moravského Krumlova na Rock Castle. Těch koncertů Black Label Society není taky mnoho, jako on tím, že hrával jako s tím Ozzyho Osbornem, jako, tak mu to nedovolovalo moc často jet turné jako se svojí kapelou. Já jsem rád, že my jsme asi Black Label Society a ještě jeden další přímo koncert, který se jmenoval Zach Wild. Asi 4 koncerty jsme Zacha Wilda udělali v České republice a vzpomínám si úplně na ten první strašně dávno už dnes neexistujícím KD Vltavská. No. Takže to byly jako zase security manévry, jako jo, protože tolik lidí, co chtělo donést nějakou kytaru na podpis, jako od Zacha Wilda, ale to byly jako lidi, co znáš, jako jo, a prostě co chtěli na fotku, jako jo. Já vím, že prostě různě mi textovali kamarádi, jako, já nevím, i z kapely, Izzy se chtěl potkat s Dogy, jako jo, a takhle. Prostě pro všechny ty muzikanty by to bylo prostě fajn a my teďka samozřejmě to byl náš první koncert, jako Black Label Society, jako nebyli jsme žádní kamarádi s ním, říkali jsme si, no to bude všechno těžký, no nemůžeme nikomu nic slibovat, jako a takhle. No a nakonec hned na prvním koncertu, musím říct, jako díky náhodě jsme se skamarádili, jako jo. A bylo to strašně vtipný, protože ho strašně bolely záda. A on si vzpomněl v ten den, že by chtěl masáž, jako, a že prostě nějakou masérku. No a sežeň tyhle za 4 hodiny maséra, který veme lůžko a dojede prostě na tu Vltavsku a teďka tam bude dát dohromady muzikanta. Jako. No a měli jsme obrovskou kliku. Z hodou kosti Láďa Gergl, který jako jezdí jako zvukař teďka jakoby s Dogou, tak měl kamarádku. A ta kamarádka hrála v Ozzy Osbourne Revival. A ta dokonce věděla, že když tam dorazí s tím lhátkem, že bude, že to nebude obyčejný jakoby pacient, jako že to bude Zach Wilde, jako jo, takže chápeš, ta už věděla, kudy masírovat a prostě svoji práci udělala tak skvěle, jako jo, že vlastně jako on dokonce přišel za mnou ten manžel a říká, hele, Zakuj si tak ulevil, tak to bylo perfektní, on by chtěl ještě i po koncertě, jako zaplatím a dáme dvojnásobný honorář. No prostě tak si to jakoby sedlo a udělali jsme takovou službu jako tomu Zakovi, že vlastně, když jsme tam měli pár věcí jako na ty podpisy těch pár kytar některých jako známých, co jsme řekli, zkusíme to vzít, tak Zak říká, no a kde jsou ty lidi od těch kytar? No proč je nevemete dovnitř? Tam jsme vytřeštili oči, vzali jsme je dovnitř, jako, a dokonce se prostě jako tehdy jako mohli s tím Zakem, který byl v super náladě, jako, jo, a byl super uvolněný, jako tak prostě, jakoby setkat, podepsat, bylo to strašně fajn.
0: Jirko, jsou na Rock Castle taky autogramiády, stejně tak jako na Masters?
1: Hele, to je součást každého festivalu Pragu koncertu, děláme to od prvního ročníku Masters of Rock, okoukali jsme to na jednom festivalu, kdysi v Německu, a strašně se mi to líbilo. Je to samozřejmě čím dál tím těžší v tom hledisku, že vlastně každá kapela už dneska si dělá Gideon Meet, které prodává fanoušku za peníze. My se snažíme opravdu servívat to setkání pro ty fanoušky zadarmo a i Rock Castle má autogramiádu stage.
0: A Zach bude mít autogramiádu?
1: Ale nevím, nedíval jsem se. Většinou tyhle ty úplně jakoby hvězdy nechodí a nejsem si jistý jako teďka. Museli bychom se podívat do toho programu těch autogramiád. Jako. No a Jako spíš bych si typl, že Zak asi jako úplně nepůjde. Jako.
0: Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Ty máš v sobotu v line-upu i kapelu Citron. Jak to s ní teď aktuálně vypadá? Jakým zněním tam bude?
1: Tak pro všechny fanoušky Citron, jako tohleto vystoupení na Rockcastlu bude jako zcela bych řekl takové jako mimořádné v tom, jako, že chystají takový jako, že průřez jako vlastně 50 let. Jako. Mm-hmm. A samozřejmě k tomuto průřezu si berou jako i bývalé členy kytaristu Jarda Bartoň a baskytaristu Vaška Vlasáka, jako, takže a budou prostě o tyhle ty jakoby ikonické muzikanty, kteří už nejsou součástí stabilní sestavy Citronu, obohaceni. No a prostě zpěv obstarává Taňa, a je to ještě prostě něco zpívá jako i Jirka Rein a něco Pavel Hanus, jako jo, takže vlastně jsou to takové tři hlasy, které jakoby hudebně jakoby uslyší fanoušci.
0: Takže Citron jde normálně standardně.
1: Citron jde dál, koncertuje dál a prostě je to v téhleté sestavě.
0: Dobře, my můžeme ještě vypíchnout další kapely, můžeme se podívat třeba i na čtvrtek, protože tam máš večer Almstorm, což je docela bych řekl v tom čase 22 hodin, kdy už všichni budou mít třeba i trošku nějaký to pivo v sobě, tak tahle kapela je naprosto ideální na takovou skákačku.
1: Ale no, je to strašně populární banda, jako, ale nejenom u nás, aby řekl, že prostě ještě v zahraničí jako prostě to ještě jakoby okus jakoby ta popularita dál. Jo, a mám zase tu výhodu v Čechách, jako, že vlastně Chris jako je, jako si našel dívku Wendy v Brně a vlastně jako je tak trošku náš už ten Chris.
0: Tak
1: jako,
0: ono je jich spousta, Derry Green vlastně zase Pultury taky, a, že jo, taky nebo Dominiku, Bernie jako, Show z Jura Heap taky, že jo. Tak
1: to je smutný, jako Bernieho, jako, no, vlastně ona teďka nedávno zemřela před pár lety, jako manželka na rakovinu, takže to bylo takový prostě smutný, ale prostě ano, muzikanti mají dívky z Čech, jako holky máme
0: holky
1: krásný,
0: se jim líbí česky.
1: Takže to je fajn, jako a ten Chris jako na tom je milý, to, že on pokud nehraje prostě s Alestorm někde ve světě, tak tráví čas v tom Brně a z Vendy chodí na koncert, takže fanoušci ho můžou nalézt jakém festivalu
0: nebo v supermarketu nebo třeba potkat, ho můžou potkat.
1: Jako, ale jako často on chodí prostě a prostě už je si festival jako fanoušek, já zrovna jsem potkal na Master of Rock Vendy, potěšilo mě, že měla kšiltovku Ed Guy, jo. Takže a ptal jsem se na Chrise a Chris zrovna hrál jakoby v zahraničí koncert, takže tam byla s kamarádkama, jo, ale je to takový vlastně trochu už náš domácí umělec.
0: Tommy Tyer vlastně taky, že jo, Skis taky a, vlastně.
1: No taky, ano, taky.
0: Je jich víc. Já na to narážím proto, protože si Almstorm teďkon dáme, tak aby jsme fanouškům a posluchačům přiblížili třeba kapelu, kterou neznají a kterou uslyší, jak jsme říkali, ve čtvrtek večer od 22 hodin, tak si je pojďme dát.

0: od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
1: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
0: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
2: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Později už tam budem?
6: Přestaň! Je mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
9: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
2: firmanazážitky.cz.
14: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Tak tohle byli Gáni na Rock Rádiu Don't Cry. Dneska tady ve středu máme hosta, kamaráda, který dorazil, Jirka Daron, se kterým si povídáme hlavně o festivalu Rockcastle, který proběhne už za pár dní od 13. do 15.8. v Moravském Krumlově. My už jsme tady něco nakousli, ale Jirko, máš tam ještě něco, co bys chtěl?
1: Tak vlastně dotkli jsme se z těch velkých jmen Black Label Society a Zaka Wilda a Alestorm. No a já si myslím, jako, že určitě musíme připomenout jako i další headlinery, kterými jsou prostě americká legendární kapela Savatage, která od 97. nekoncertovala tady, a to i taky z důvodu, že vlastně ona ukončila, byla slavná v těch 80. 90. letech, ukončila vlastně činnost, vznikla s ní projekt Trans-Siberian Orchestra, jo, a teďka se vlastně přednedávnem udělal takový jakoby comeback. My jsme rádi, že ten comeback jako zasáhne i Českou republiku, a je to vlastně poté, jak si proskáčou všechny velký festivaly, včetně Wackenu, tak tenhle to turné Savatage v Evropě končí právě na festivalu Rockcastle, takže to bude zcela mimořádná možnost vidět tu kapelu, která teprve podruhé ve své historii vystoupí v České republice, a my se na tuhle tu legendu moc těšíme. Budou tam, a není to jediná legenda ze Spojených států, jako další legendu jsou třeba thrash metalisté Testament, jako, ale ty ovšem jako jsou velice aktivní, vydávají alba, jezdí turné a takhle, takže to není úplně vzácnost, jako, ale je to vždy výborná show. No a já bych chtěl říct, jako ještě musíme samozřejmě tu největší kapelu, která jako v line-upu Rockcastle je, a to jsou vlastně Vlčáci z Německa, Powerwolf, jo. Tohle je ta nesmírně oblíbená kapela, která vyprodává opravdu velké zimní stadiony, jako, a vždycky má nádhernou mši, nádhernou stage design, jako, a takhle, a my se těšíme na ten krásný zpěv Ateli Dorna a tu velkolepou show, kterou pro Rockcastle tahle ta kapela jakoby chystá. No a pak samozřejmě z takových těch kapel, který jako notoricky známých, může být třeba jako i Sonata Arctica, která jezdívá k nám jako taky vždycky s novýma albama, a budou zde děvčata, dívčí kapela z Brazílie, Nervoza, což je zase brutální nářez, jako jo. A další velice výpravná kapela z Německa, která je na vzestupu, jako je Workings, jo. Mm-hmm. A hrajou v těch křižáckých zbrojích, řekněme, jo. Taky velice melodický a chytlavý metal. A máme zde taky zpěváka z populárních Amarante, který udělal skvělý

0: celý projekt Dynasty, jo, tak je, to je taky velký, velký tahák. No jsou tady chlapci, které vlastně nevím, jak vypadají, jako jo, protože kapela se jmenuje Kanonenfieber, hrajou v mundurech vojenských z první světové války, k tomu prostě mají i udělaný jakoby show, jo. Mají samozřejmě jako spousta pyrotechnických pyroefektů jako a takovýchto věcí. No a na přestváře mají punčochy, jak kdyby šli vykrát z banku, jo, takže vlastně jako nevíš, kdo se pod tou punčochou skrývá, takže je to velice zajímavý na focení pro fotografii, jako jo. Takže tam máme ty kanály, no a prostě pak je tam Xandria, jsou tam Serenity a tak dále, spousta známých kapel. Ale já bych chtěl říct, jako, že jsou tam i kapely, které já jsem ještě naživo neviděl a moc se na ně těším. Jo? A bude to moje třeba první setkání jako, a je to buď kapela Hell Boulevard, anebo kapela Brunhilde, takže to bude takové i pro mě třeba první setkání s těmato kapelama. No, ze Švédska jsou tam další,
1: my musíme...
0: další kapela. No, Undermother a musíme končit.
1: Ne, to ne? Taky, ale my musíme hlavně říct, že Rock Radio je samozřejmě jedním z mediálních partnerů Rockcastu a budeme mít pro vás lupeny, takže pokud se budete chtít dostat na festival Rockcast, pokud vás Jirka právě teď naladil, tak určitě poslouchejte příští týden Rock Radio, protože lístky vám budeme rozdávat, abyste se mohli na Rockcast vydat. Jinak... asi jsme řekli všechno, pozvali jsme posluchači.
0: Jako já bych zakončil tím, jako tady už máme málo času, že to prostředí je zcela úchvatné. Jedete do přírody, do krásného parku s obrovskýma stromama, kde najdete svůj stín, pohodlí, natáhnete se, jako, jsou tam krásný kempy, jako, bohužel některý už vyprodaný, jako jo, třeba VIP kemp, který sousedí, jako vyprodaný, VIP parkoviště je vyprodaný. Já mám pocit, že parkování u rybníčku je také vyprodaný, ale ještě stanování tam je možný, jo, takže prostě chce se to podívat jako na stránky webový www.rockcastle.cz a tam ještě se uvidí, kde se dá ubytovat, jako kde se dá stanovat a kde se dá ještě zaparkovat, jo, a je to opravdu, je tam kolem řeka, jako je tam rybník, je to příroda, je to nádherný
1: městečko.
0: Je to
1: mírně skopečka, takže vidí i menší lidi, když si stoupnou
0: nahoru. Ano, ano, je tam elevace, takže je to takový přírodní amfiteátr Lochotín, když to přeženu, jako nemá to teda sedačky, no, buď si jasný. Stojíte, nebo si lehnete na trávu, ale je to opravdu, tam vidí každý jako na tu stage a je to velice příjemné, krásné prostředí. Konají se i organizované prohlídky zámku, je možné vidět Muchovu slovanskou epopej, obrovský plátna, jo, je možné si vždycky na nějakou aktuální výstavu, která se tam jakoby obměňuje, ta Muchova je tam samozřejmě stála, jako a takže tam je nějaký takový to doprovodný program a jak si říkal, budou tam i autogramiády umělců, takže třeba sledovat festivalový web.
1: Dobře. No a my si na závěr pustíme teda, jak si říkal, největší hvězdu letošního ročníku a tou je kapela Powerwolf. Tak já ti, Jirko, přeju, ať se ti to vydaří, ať je co nejméně problémů takových, jaký byly na Masters of Rock, ať to všechno proběhne v klidu, bez nervů. A samozřejmě, ať se to hlavně posluchačům líbí a doražte, protože to bude stát za to.
0: Děkuju, těšíme se na všechny rockery a metalisty na Rockcastlu od 13. do 15. srpna, co znamená za necelý měsíc. Buďte tam.
1: A my si jdeme dát Powerwolf. Jirko, měj se hezky a zase někdy.
0: Za pozvání. Ahoj.
1: Čau.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
4: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Střešní okna Fenestra.
12: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
12: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz
13: Rock Radio. Zprávy.
14: Hezké dopoledne přeje David Račák. Velitelství pro operace armády České republiky dnes symbolicky změní velení. Generál poručík Václav Vlček ho na pražském Vítkově předá generál majorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. Nad Prahou dnes taky cvičně přeletí stíhačky Gripen. Počet zraněných amerických vojáků ve válce proti Íránu, která začala v únoru, je přes 500. Je to o něco více, než kolik uvádí oficiální systém amerického ministerstva války. Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že v souvislosti s boji padlo 18 amerických vojáků. No a na turnaji WTA na pražské Štvanici dnes tenistky rozehrají druhé kolo. Ve hře zůstalo 7 českých hráček a dnes budou o postup do čtvrtfinále bojovat 3 z nich, včetně nejvýše nasazené Marie Bouskové. Obhájkyně titulu se utká s Američankou Líovou.
13: Rock Radio. Počasí.
15: Já vám ještě řeknu, jaký bude počasí dneska. Polojasno až oblačno, ojedinělé možnost přeháněk a teploty mezi 20 až 25 stupni Celsia.
16: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
13: Rock Radio. Doprava.
15: Jdeme ještě na naše cesty. Okružní v Českých Budějovicích, je to na tom kruháči, tam počítejte s komplikací, je tam nehoda dvou osobních aut, takže projíždějte opatrně a počítejte se zdržením. A dejte si pozor i v Žatci, v ulici Šafaříkova, tam je hlášená nehoda motorky a chodce. Je to tam taky průjezdný, ale s opatrností, taky počítejte s omezením. Tak dojďte v pořádku a šťastnou cestu.
17: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
13: Rock Radio. Rockový dopoledne.
15: No a my pokračujeme dál v rokovým dopolední. Máme 4 minuty po 10. hodině, Kamil Dráb je s vámi, já vám přeju hezkou středu 22. července a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky, protože jsme hodně mluvili, tak si pojďme hrát. Iron Maiden si dáme, Ghost a na začátek českou scénu, a to v podání dvojice No Guitars a skladba Černá růže.

0: Pretty Maids na Rock Rádiu, výborná skladba Please Don't Leave Me, píseň, kterou napsal John Sykes, napsal ji původně pro Thin Lizzy, vyšla solově pod jeho jménem a právě Pretty Maids v roce 1991 půjčili. John Sykes, kytarista výborný, který se podepsal i pro album 1987 od kapely Whitesnake, už bohužel není mezi námi a my nepůjdeme daleko při dnešním dni 22. července, když budeme vzpomínat na muzikanty, který už mezi námi nejsou, a jak jsem říkal, John Sykes, David Coverdale, Whitesnake, tak určitě připomeňme Ozzyho Osborna, protože dneska je to přesně rok, co jsme se dozvěděli tuhletu smutnou zprávu, kdy v ranních hodinách 22. července zemřel. My jsme se to všichni dozvěděli až v podvečer, bylo mu 76 let. Všichni víme, že odehrál výborný rozlučkový koncert, který byl plný emocí a dojetí, a nikdo nečekal, že to přijde takhle rychle, že vlastně necelý dva týdny nebo dva týdny po tomhle skvělým koncertu nás Ozzy Osbourne opustí. Takže dneska máte možnost na něj zaspomínat při tomhle datu, zapalte svíčku, pusťte nějaký album a poslechněte si ho a zaspomínejte na tohohle výborného muzikanta, který třeba u mě vyrost až v pozdějších letech. Já jsem vlastně v těch teenagerovských a v těch dalších ho moc nebral, věděl jsem o něm, bral jsem jako je potaz jeho existenci, ale úplně jsem k němu přilnul až v pozdějších letech a dneska je to prostě pro mě něco neskutečného, neskutečný umělec, který dokázal strašně moc a svým charizmatem a tím vším, tou svojí vizí, tím svým know-how, který dával do té muziky, protože on samozřejmě žádný extra skladatel nebyl, ale věděl, kdy co má použít, co má vyhodit a co bude fungovat. Takže můžete na něj vzpomenout, stejně tak, jako můžete vzpomenout na Pavlu Kapitánovou, protože při dnešku úplně stejný datum, akorát v roce 2007, připadá taky na její odchod do rokovýho nebe. Zemřela 22.7.2007 při návratu z koncertu a bylo jí pouhých 37 let, takže zdravíme tam nahoru taky. No a teď si pojďme dát Rammsteiny, Dogu, anebo taky Systémy.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. AutoJarov.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: System of Down na Rock Rádiu 10 hodin a 40 minut, tedy 5 minut před 10:45. A v podobném duchu, co jsme teď slyšeli, se nese i nabídka 3 alb rockovýho referenda, který najdete na našem webu rockovýradio.cz, a o 3 deskách, o kterých rozhodujete. A jednu z nich si potom večer v sobotu od 19 hodin pustíme. No a tentokrát jsou to kapely Soilwork, Stone Sour a Trivium. Tak, tady je to jasný, je to v podstatě jedna taková souzněná grupa, tak z nich vyberte tu vítěznou, kterou byste chtěli slyšet, a samozřejmě i alba jsou to, řekněme, no, takový novodobější alba, tady z poslední dekády, Stone Sour rok 2010, ale výborná deska Audio Sequency. Tak zahlasujte, zatím se to rozjelo, takže ještě nevíme. Všechny tři alba, všechny tři kapely mají v podstatě stejný počet hlasů, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet, a já jsem moc zvědavej, jak to nakonec dopadne a kterou z těchto těch tří desek si pustíme. Já jsem svůj hlas dál, i když mám rád všechny tři alba, všechny tři kapely, ale svůj hlas jsem dál. Nebudu říkat komu, abych vás neovlivnil, vy si to rozhodněte sami a já vám pak řeknu třeba, jestli se ten můj tip potvrdil v sobotu nebo ne. A teď se pojďme dát Halloweeny. Dáme si taky Iné kafe, a nebo nás čekají i Van Halen na Rock Rádiu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrej, dobrej. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
10: Zach Wild a jeho Black Label Society.
9: Veselá parta Aylstorm.
10: I Američané Savatage a Testament.
9: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
10: To je festival Rock Castle.
9: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Výhry.
4: Slevy.
3: Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. O obnovení elektrické evidence tržeb, novele stavebního zákona, zákona o státních úřednicích nebo zpřísnění pravidel jednání sněmovny bude Senát jednat na schůzi, která se bude konat 19. a 20. srpna. Po jednání senátního organizačního výboru to řekl předseda Senátu Vystrčil. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy zavedou cla na generická léčiva až od srpna 2028. Do té doby bude clo na toto zboží nulové. Generická léčiva obsahují účinnou látku, která už není chráněna patentem. No a tenistku Barboru Krejčíkovou po úspěšném vstupu do turnaje WTA v Praze potěšilo, jak se vypořádala s rychlým přesunem z Řecka, kde teprve před dvěma dny ovládla turnaj v Aténách. I navzdory menšímu prostoru pro odpočinek porazila v prvním kole Lindu Fruhvirtovou ve dvou setech.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě dnešní počasí. Polojasno až oblačno, ojedinělá možnost přeháněk s teplotami mezi 20 až 25 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Kontrolujeme ještě silnice, začneme v Klatovech, ulici Tyršova, tam je nehoda dvou osobních aut, šetří se za účasti policie, tak projíždějte opatrně, to na tom hlavním tahu, nebo na jednom z hlavních tahů. No a ještě vás upozorním na nehodu, která se stala v Olomouci, konkrétně třída Svornosti, tam se srazily dokonce tři osobní auta, je tam uzavřený jeden jízdní pruh, tak tam očekávejte menší zdržení. Tak opatrně a šťastnou cestu.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Rozjíždíme elektrické oběd na Rock Radio při středě 22. července. Je 5 minut po 11. hodině s vámi Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den a aby byl ještě lepší, tak si nechte zahrát nějakou svou oblíbenou píseň. Pokud to bude v naší moci, tak vám ji rádi přetavíme do éteru během příštích 60 minut. Tak si pište na náš Facebook do zpráv, případně můžete využít e-mailu obed@rokovyradio.cz. No a já vám pouštím první ingredienci dnešního elektrického oběda a to bude Hotel California od Eagles, takže takovouhle pěknou pohodovku. Tak ať vám chutná, uvidíme, jak to pak namícháte vy.

Elektrický oběd a Eagles Hotel California, píseň, která odstartovala dnešní 60-minutovku vašich přání. Jdeme hned na to první. Ahoj Rock Radio. Chtěl bych vás poprosit o zahrání Fuel od Metallica. Díky moc a zdravím všechny posluchače. Give me fuel, give me...

Nickelback jsme si dali na Rock Rádiu, a to na přání Petra. Další přání, který tady je přede mnou, tak zní takto. Hoj Kamile, mohl by si zahrát k obědu krucipis Chiméry, bylo by to pro tebe a všechny, co poslouchají, děkuji.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

Tak tohle byl Europe a Kerry, krásná balada, která zapůla do dnešního elektrického oběda díky Zuzce. Další přání zní takto: ahoj Kamile, byla by možnost zahrát Mary on the Cross od Ghost. Díky Fanny pro všechny, co poslouchají. Tak si to jdeme dát.

Dali jsme si masterplan na Rock Rádiu v elektrickém obědě, a to díky Radkovi, který si napsal o tuhletu píseň. A já tady mám další vzkaz a ten je zde. Dobrý den, zahrajte mi prosím písničku od Proteus, Cesta pro tátu. Jsme na stavbě, tak ať nám to líp utíká. Díky moc.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
4: Prázdniny, pádláč, paráda.
5: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
4: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.

Tak tohle byl Offspring, elektrický oběd pokračuje, ale jdeme pomalu do finále. Offspring chtěla slyšet na ty a já tady mám přání, který zní takto. Ahoj, prosím zahrát něco od Panoptika pro vás, pro všechny, co už mají dovolenou a nemusí do práce. Děkuji, s pozdravem Táňa. Pro nás všechny tedy, co už mají dovolenou. A teď ještě tady vzkaz je od Petry, která píše, že by chtěla nechat zahrát taky Panoptiko poslední tango pro Štěpána, ať se mu na Maltě daří. Děkuji. Tak jdeme, Panoptiko je tady. Na Maltě daří, děkuji. Tak jdeme, Panoptiko je tady.

Tak jsme si zabroukali z každé z damí z průvodní písní filmu Blbý a blbější. Je to krásná scéna, jak Harry a Lloyd se tam loučí, protože tam spackali tu cestu. No je to krásný, já jsem na to zrovna nedávno koukal a smál jsem se zase. To je jeden z mojich nejoblíbenějších filmů, neskutečná komedie, která se fakt povedla. Rok 1994. Tahle píseň je o rok starší a tuhle tu broukačku chtěl slyšet Petr jen tak pro zlepšení nálady a pohody při obědě. No a poslední skladba je spojená s tímto přáním. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Scars od Papa Roach. Pro lepší den, dnešní pracovní nasazení je vysoké a náročné. Děkuji moc a přeji hezký den. Takže Papa Roach budou úplně poslední, který se nám do dnešního elektrického oběda vejdou. Kamil Dráb se s vámi loučí a to dokonce i na celý dva následující dny pracovní, protože se uslyšíme až v pondělí. Ale místo mě tady bude Dan, který se na vás těší, stejně tak jako už za chvíli, kdy s vámi rozjede rokovej voraz. No a já pouštím Papa Roach. Mějte se fajn.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A na gry, brds.cz.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!

0: nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké poledne přeje David Račák. Za první pololetí vybral stát na mýtném 10 miliard korun, meziročně o téměř 6% více. Přes 54% zaplatili zahraniční dopravci. Většinu z celkové částky tvoří poplatky za jízdu po dálnici, a to 88%. Zbytek za jízdu po spoplatněných úsecích silnic první třídy. Vláda míní, že prezident Petr Pavel svou kompetenční žalobou k ústavnímu soudu učinil krok k rozboření ústavní zvyklosti. Podle kabinetu tato zvyklost spočívá v konsenzu všech vrcholných ústavních činitelů při realizaci vrcholných zahraničních návštěv. Vláda to uvedla ve svém prohlášení pro ústavní soud. No a trenér Martin Hyský je přesvědčen, že fotbalisté Plzně mají všechny předpoklady k tomu, aby v nadcházející sezóně bojovali o prvoligový titul. 50-letý kouč je u západu českého týmu 3/4 roku a cítí, že mužstvo už navnímalo principy hry, které po něm vyžaduje.
0: Rock Radio. Počasí.
4: Dnes bude převažovat slunečno, odpoledne od severozápadu bude oblačnosti více, nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Na dálnici D1 nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
4: A já vás zdravím, rockeři. Je pár minut po 12. hodině a začíná Rockovej voraz s Danem. Jak už naznačil Kamil, já tady budu zítra už od rána od 9. je v pátek. Takže si dáme i elektrický oběd spolu a budu tady s váma až do 3, takže dáme si 6-hodinovku, tak už se nachystejte, protože zítra ten elektrický oběd odpálíme pořádně. A já vám tady pustím nějakou super hudbu, třeba Deep Purple, Aleše Brichtu, anebo Marko Hietala a Frankensteinova žena.

A to byly Deep Purple a jejich Smoke on the Water z roku 1972. Purple je teďka 3. července vydali album, jak jsem tady o tom mluvil, jmenuje se Splet. A bylo nejlíp hodnocená, tam byla písnička, já jsem si to projížděl, říkám, tak kdo tam hodnotil, tak měli, jmenuje se to Guilt Trippin, já vám ji pustím, za mě taková pohodička, ale tvrdě, že je to nejtvrdší, jako jejich teďka poslední tvorba. Tak já vám to pustím, ať to slyšíte, ať si to můžete udělat na to názor sami.

0: Takže to byla novinka od Purplu, můžete si už najít Guilt Trippin', tohle je skvělá pecka, mně to líbí, je to takový, trošku na ně, je teda pravda, tvrdší, oni jsou takový, ale je to furt rytmický, co se mi líbí, že držej furt ve stejné linii, jo, to stejný třeba teďka s tou něco vydali CDčko nový, také se mi to líbí. Takže Dědouškové nás baví pořád dál, což je skvělý, protože ta nová hudba pořád nevzniká. Nevím, od roku 2000 mě přijde, že vlastně od Linkin Park nebo Bring Me The Horizon už nepřišlo nic novýho a vracíme se zpátky k té hudbě, k těm 70kám, 80kám, kdy ta hudba prostě byla nejlepší. I 90ky byly skvělý, tam těch alb bylo až. A já vám pustím, když jsme u těch Linkin Park, ty Linkin Park si pustíme, Linkin Park a fajn.
1: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Výhry. Slevy. Zábava.
6: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
6: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
6: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: firma na zážitky.cz.

výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: A nám dohráli hymn. A my budeme slavit 18 let, já teda ne, já už jsem je slavil po druhý minulý rok, takže já už jsem za Zenitem, ale rokový rádio bude slavit 18 a to v Plzni a bude to 7.11., takže si to napište do kalendáře, že 7.11. jdete do Zlína a tam bude naše narozeninová oslava. Budou tam moderátoři tohle rokového rádia, bude tam skvělá hudba a zatím neprozradíme, kdo tam bude vystupovat. Ale můžete se těšit na někoho, koho my hrajeme u nás tady v rádiu a už teď si můžete koupit předprodej na rokovýradio.cz, kde se jdete dolů, je tam slušná parta a tam kliknete a za 590 korun je teďka zvýhodněná cena do 31.7. Takže na to mrkněte, protože my Češi máme co rádi, slevy. Takže dokud je to za málo, tak to kupujte. Takže slušná parta a tam koupíte lístky. A já vám pustím další hudbu a nebude... Zakoktal do toho, bude to Metallica, Alter Bridge a nebo Bastard.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
5: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
9: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Český premiér Andrej Babiš zaujal ruská média. V pondělí totiž zpochybnil přínos takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu v obraně před ruskou invazí. Šéf české vlády uvedl, že tato koalice kromě slov nikdy nic nepřinesla. Oblast Jadranu zasáhly v úterý extrémně silné bouřky. Detektory zaznamenaly téměř 250 tisíc blesků. Nejvážnější následky hlásí Itálie, kde supercely přinášely kroupy o průměru až 15 cm. Nejsilnější bouřkový komplex se naštěstí udržel převážně nad mořem. No a ligová fotbalová asociace podepsala tříletou smlouvu s britskou společností Propitch. Zabývá se péčí o hrací plochy na stadionech a spolupracuje s FIFA, UEFA nebo anglickou Premier League. Propitch bude našim klubům pomáhat se zvyšováním kvality trávníků a případným přechodem na hybridní povrch.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převážně slunečno, odpoledne od severozápadu bude oblačnosti více. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D52 na 24. kilometru na trase Pohořelice Brno. Dávejte pozor, jsou tam lidé na vozovce, je to sjízdní se zvýšenou opatrností, tak jestli někam jedete, takhle mě opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: A máme chvilku po 13. hodině a máme první hodinu rockovej vorazu za sebou s Danem. Já jsem teďka tady poslouchal ty zprávy, takže padaly 15 cm kroupy. Jestli to vysvětlovali chlapi těm ženským, jak vypadá 15 centiáků, tak si myslím, že tak velký doopravdy určitě nebyly. A my si pustíme další hudbu Queen a David Bowie Under Pressure, Komunál pro tebe, anebo Genesis Land of Confusion.
0: Rock Radio.

0: To byl Erasmus, jejich pecka Guilty z roku 2003. Ten minulý týden byli na Master of Rock právě Erasmus a zase se chystají zpátky do České republiky. Jedou, je to vtipný, jedou tour k albu, který vyšlo minulý rok vlastně. Je to Weirdo Tour a budou tady až v únoru v roce 2027, pardon, tak. A budou v pražském Sasazu, budou brzo předprodávat lístky, takže kdo byste chtěl vidět Erasmus naživo, já možná plánuju, že bych se šel podívat, protože na Masteru se mi nestihl, jsem jel až pozdějc, takže jsem mi neviděl, tak třeba se tam potkáme a uvidíme a zapaříme na tyhle ty starý pecky plus nový CD, co vyšlo, který není úplně zlý, už jsem si ho poslouchal, tak se na to mrkněte, na Erasmus Weirdo. Docela povedený to bylo, to album. A pustíme si třeba Sabatony, Valda Gang nebo Sex Pistols.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Naštěji, už tam budem?
4: Přestaň! Štěj mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
7: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
8: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr CZ.
10: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Auto Jarov.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum vsadí na moderní metal a nabídne 3 porce pořádný muziky. Jedničku mají Soilwork s albem Verklichten z roku 2019. Dvojku dostali Stone Sour a jejich deska Audio Secrecy z roku 2010. Nebo můžete zvolit Trivium a album The Sin and the Sentence z roku 2017. Hlasujte na našem webu rockovyradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Toutou a písnička Rosana z roku 1982. A jestli jste na festiáku potkali náš stánek, tak jste určitě viděli, že máme nový merch, který se jmenuje Rok je všude doma. Vzadu máte vypsaný města, kde vysíláme. Tak doufám, že už jste si pořídili tohleto tričko, ale my toho máme mnohem víc, když se podíváte na náš e-shop, když dáte rokovýradio.cz e-shop, tak se tam mrknete, máme tam monterky, kraťasy, nebo tam máme takový ty lehátka, že si můžete lehnout koukat na souseda, jak maká, u toho popíjet pivko a poslouchat samozřejmě naše rádio. Jsou tam i pláštěnky, které se teďka budou hodit, protože vlastně to počasí je teďka takový jarní nebo podzimní. Já to mám nejradši, když je to 2022, než jsou pařáky, které nás zase čekají příští týden. Mě by hlavně zajímalo, kdo z vás má naše rokový monterky. Jestli někdo máte z našich posluchačů, tak mě vyfoďte a pošlete mi to na Messenger, já se na tom mrknu, nebo do zpráv na Instagramu, je tam je propojený, to je jedno, podle toho, kterou siť užíváte. A já bych se fakt podíval, jestli fakt někdo má naše rokový monterky. A já vám pustím další hudbu a pustím se na Nirvánu, Journey, anebo Terapie, ať je pohoda.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
8: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: Do pražského klubu Vagon vyražte v pátek 24. července na Bruce Adams a Bon Jovi Tribute a hned den na to na Iron Maiden Revival. 24. až 26. na zámku v Rožmitále pod Třemšínem proběhne Repete Fest, multižánrovej benefiční kulturní festival, nabízející mix žánrů v rámci projektu na podporu dlouhodobý obnovy zámku. U areálu je navíc zařízený stanový městečko. V sobotu 25. zažijete energický koncert Vasilova Rubáše v nový sestavě na statku u Jelínků v Miskovicích u Kutný hory. Nenechte si ujít 45. ročník legendární Silmet Rally Příbram, který odstartuje už pátek 24. a potrvá až do soboty. Tenhle prestižní motorický svátek vás vtáhne do světa burácejících motorů, adrenalinu a špičkových jezdeckých výkonů. Na náročných tratích se představí moderní speciály i divácky velmi atraktivní historický automobily. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
9: Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké odpoledne přeje David Račák. Podpora na bydlení v superdávce zřejmě bude od letošního října stanovena podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Přístupový balíček pro Černou Horu v hodnotě 3,2 miliardy eur nepředstavuje pro daňové poplatníky v Evropské unii až tak velkou finanční zátěž. Mohl by však vytvořit precedent pro financování budoucího rozšiřování EU. Zároveň to může zkomplikovat jednání o rozpočtu unie. No a zápasy české reprezentace při fotbalovém mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku zvedly hospodám tržby až o 44%. Nejvíce tam lidé utráceli při sledování červnového utkání Česka proti Jihoafrické republice. Vyplývá to z dat pokladního systému Dotykačka.
11: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude převážně slunečno, odpoledne od severozápadu bude oblačnosti více. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
13: V ulici Vnězdenská v Praze je nehoda dvou osobních aut, je překážka na vozovce a je tam půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
14: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
11: Rock Radio. Rockovej foras.
13: A máme chvilku po 14. hodině a jsme v poslední hodince rokovýho horazu, tak to nebudem zdržovat a jdem rovnou na hudbu. Čekají vás Škvoři, Škorpíci anebo Avataři.
11: Rock Radio.

0: To byli Lynyrd Skynyrd a jejich Sweet Home Alabama z roku 1973. A my půjdeme se podívat na fotbal, protože už se nám blíží Česká liga fotbalová, která začne v sobotu hezky s dvouma ligovýma týmama z Brna, to nepamatujem. Takže Brno konečně v lize má Artis i Zbrojovku. Takže to bude zajímavý, bude krásný derby, budou dvě. Mezi sebou bude Sparta Slávě hezky a bude tam ještě Artis se Zbrojovkou, tak ta liga trošku bude atraktivnější zase. No ale Sparta, která by měla útočit na titul, to se zatím moc nejeví, protože spíš oslabili, než posílili. Slávě posiluje, Plzeň taky. Já si myslím, že první bude Slávě, druhá Plzeň, třetí Sparta, když to dobře dopadne. A dolů Pardubice se Zlínem si to rozdají o sestup, protože tam to moc nevidím slavně a hlavně to nový logo Pardubic, teda nevím, jestli už to viděli, tak se na to podívejte, to je teda pekelný. Já jsem si původně myslel, když to na mě vyskočilo, že vidím dopravní podnik Pardubice, tak jsem se na to podíval a říkám, to by se jako vážně. OK, no tak necháme v tom, jestli se jim to líbí, tak na Pardubice dobrý. Po mě nezabiju, až tam pojedu. A myslím si teda, že Slávě bohužel zase vyhraje titul. Já, jakož jsem Spartan, to nikdečka nebudem. Tak bych to radši přál Spartě, ale když vidím, jak neposilou a spíš oslabou, tak je to bída. No a my tady k tomu budeme mít i hudbu Praha za chvilku, ale předtím budou Rammsteini.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Prázdniny, pádláč, paráda.
6: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
5: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
7: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: O road racingu se už několik desítek let říká, že zajde na ubytě, že je to nemoderní závodění, že je to strašně nebezpečný, že je to neekologický a že je skoro na všech závodech neustále plný dům. A to nejen u nás, vyrazit můžete i do cudziny, i když je to jen z jednoho břehu řeky Moravy na druhý.
2: Ahoj, zdravím vás, Tomáš Červený. Zdravím všechny benzínové šílence a posluchače Rock Rádia. Pokud ještě nemáte plán na 25. a 26. července, je to čas napravit. Na Slovensku se točí šestá další ročník legendárních závodů v Kopčanech. Čeká na vás road racing na klasickém přírodním okruhu, rychlý asfalt, zatáčky na centimetry od obrudníku, plný plyn a hlavně ta nejlepší divácká kulisa. Na startu se najde absolutní špička, takže jde o ostré souboje, adrenalin rozhodně se nouzývat nebude.
1: Sám Tom jede jednu z tříd, která je u nás hodně oblíbená, Superbike Classic, tedy třída, kde najdete superbajky tak, jak původně vznikly, čistá sportovní radost se silnými motory a tím nejpoctivějším zvukem. Dostane se ale i na další, od 12 přes Mona, GPčka, přes Twiny, až po 6 litry. A navíc je tam pořád ten doslova nábožný aspekt. Jak na náměstí v Kopčanech nevybere jezdec retardér, jde rovnou do kostela ke zpovědi. Kopčany u Holiča, road racing v původním balení už tento víkend.
0: Rock Radio, Motokeci.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: a nám dohrála hudba
1: Neboj, mi se to stává taky vždycky tohleto.
0: Já jsem se nevšiml tý mezi. Byla hudba Praha, máma, táta. Jinak vítám Petra už ve studiu. Čau, Petře.
1: Nazdar.
0: Jsme se vlastně nepotkali včera. Včera jsme se nepotkali,
1: ani v pondělí jsi tu nebyl, no. Že jo? A kde jsi byl v pondělí vlastně, co jsi dělal?
0: Já jsem byl na Master of Rock, jsem byl na Mansonovi.
1: Jo. A jaký to bylo ten Manson, prosím tě? Stalo to za to?
0: Nejlepší mejdan.
1: Ty brďo.
0: Já viděl po čtvrtý a tohle vždycky, jak to bylo v halách nějakých, jako prostě, tak teďka, jak to bylo venku.
1: No jasně, kolik tam bylo tak lidí?
0: Hele, já si myslím tak 20 tisíc, že bylo.
1: Hustý. Jo, jako... hustý, to musel být nával, to musel být nátřesk, ty brděl.
0: Skvělý,
1: fakt, a zvuk jako... dobrý?
0: Výborný, ale no, mě tak, hodil dvě nový pecky.
1: Hezky.
0: Tu poslední jsme neznali, my jsme znali tu mezi, co hrál, a tu poslední, já říkám, tyvo, to je dobrý. Tak jsem si to pak doma dohledal, říkám, když to je z toho nový alba, co bude vycházet.
1: No jasně.
0: Tak jsme si to poslechli, bylo to na život teda ještě jako
1: no,
0: lepší. Jasně.
1: No tak super, tak
0: no,
1: super.
0: Tak klasika Sweet Dream, to známe všichni.
1: No jistě, no hlavně jsme... tady z Vlnorok rádia, to všichni známe pořádně.
0: Takže jsme si zabékali pořádně a zaskákali tam. A...
1: No jasně.
0: Akorát mě mrzelo, že hodně lidí jako moc nejde nepařilo. Přitom takový kopecky, třeba Beautiful People, tyho, taky víš, jako prostě valilo to.
1: A kapelu měl dobrou?
0: Skvělou to. Super. Já jsem si musel dohledat ty borce, protože fakt jako mě bavili, hrozně bavili.
1: A jaký měl velkou, má jenom kytara, basa, bicí a to, jo. A to je všechno, tak, jo? Tak. Super. Super, dobrá. No, tak doufám, že ho příště uvidím taky.
0: To on ještě přijede, hele, já jsem na něj byl v listopadu.
1: Mm-hmm.
0: V listopadu jsem na něj byl tady v Praze. To jsme byli v té T-Mobile Areně, nebo od té Sparty, hokejový stadion.
1: No jasně.
0: A teďka vlastně byl ve Manson ve Vizovicích,
1: přesně, to nevymyslíš jako jen tak.
0: Dobře, tak mně se blíží konec poslední 22 minut rokovýho obrazu. Já jsem Dan Kotek, to byl rokový obraz s Danem a ještě vám pustím třeba tu Blatanku anebo Manover, tak se mějte hezky a čau.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra
6: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
8: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
3: Zach Wilde a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Dobré odpoledne, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Vláda schválila důchodovou novelu. Od roku 2028 chce zvýhodnit pracující důchodce a lidé po 80 by mohli od ledna každých 5 let dostat navíc 500 korun měsíčně. Z novely ale vypadlo zastropování důchodového věku na 65 let a nepočítá se ani s návratem rychlejší valorizace penzí. Ministr zahraničí Petr Macinka se chystá do Chorvatska. Cestovat plánuje ve čtvrtek a v pátek s cílem u Splitu uctít památku 4 Čechů, kteří v polovině června zemřeli na moři po srážce plachetnice s katamaránem. Na programu má i jednání s chorvatským premiérem a svým protějškem. Moravskoslezský kraj začal spolupracovat s vysokoškoláky. Cílem tohoto spojení je propojit vzdělávání s praxí a podpořit uplatnění absolventů v regionu. Svůj názor přidává hejtman Josef Bělica.
2: Myslím si, že je to výhodné jak pro Moravskoslezský kraj, protože máme přísun mladých lidí, tak pro univerzity, protože ti studenti, kteří třeba studují ekonomické obory nebo státní správu, tak si mohou tu praxi osahat přímo na krajském úřadě.
1: Do projektu se zapojila Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě a Vysoká škola Báňská. Provoz na koridoru u Přelouče přerušil uvízlý vlak. Provoz stál asi 3/4 hodiny v úseku bez napětí mezi Řečany nad Labem a Přeloučí a ovlivnil i cestování mezi Prahou a Moravou. Dálkové i regionální vlaky nabíraly až hodinové zpoždění. To je ze zpráv pro zatím vše. Hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes máme po celé republice zataženo, možná místy dokonce i polojasno, ale to pouze na východní části Moravy. Od rána to vypadalo, že na severu bude pršet, ale nemělo by tomu tak být, alespoň ne v následujících hodinách. Teploty se momentálně venku pohybují kolem 22 stupňů a většinám padnou asi na 10. Zítra už by ale pršet doopravdy mělo, a to hlavně v jižních Čechách a taky na severu, a Moravou by se měly přehnat i docela dost silné bouřky. Zítřejší teploty kolem 20 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. Na silnici 57 u Valašské Polanky je momentálně neprůjezdná komunikace. Je to kvůli havárii nákladňáku, který tam do něčeho naboural, takže prosím vás, vyhněte se určitě tomu. Na Bráfově třídě v Třebíči se srazily dva osobáky, tam se díky bohu nikomu nic nestalo. Na D11 na 8 km směrem na Prahu jsou v sobě dva nákladňáky. Tam můžete určitě počítat s kolonou. A všichni, kdo projíždíte Prahu, dejte si pozor na ulici Plamínková, je to totiž celá ta ulice uzavřená, propadla se tam vozovka. Takže rozhodně tou ulicí neprojedete.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teďko začíná. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou. S Petrem Kuba tady dneska bohužel není, ale už od zítřka tady budeme zase v plný síle. To, že ale tady dneska Kuba není, neznamená, že se nebudou dít takový ty klasický rok odpolední věci. Takže rovnou vám říkám, ať si nabijete telefony, ať si už možná připravíte počítače a na nich Facebook, a pak se možná dozvíte, co bych vám možná dneska dal. Na co ale už nemusíte čekat ani chvilinku, tak to je další muzika. Čeká vás Gene Simmons, taky Proteus se přijde podívat, Placebo přijdou, ale teďka už tady podem začínají Guns N' Roses a jejich You Could Be Mine. Tak to pojďte rozjet, ne? Rokový odpad nezačíná.

0: Gene Simmons a See You Tonight nám právě teďka dojelo na Rock Rádiu v 15 hodin a 17 minut. No a já tady samozřejmě pro vás zase něco mám. Tentokrát dva lístky na keltskou noc, která se bude dít od 13. do 16. srpna ve Vysokém nad Jizerou. Hele, kapely jako Tři sestry, Divokej Bill, Doktor PP, Civilní obrana, Vohnouti, Záviš, ty brďo. O tohle to prostě nechcete přijít. Jediný, co pro to musíte udělat, abyste tam mohli bejt, tak stačí, abyste si otevřeli Facebook. Tam si našli stránky Rock Rádia a do zpráv mi napsali, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám a já asi tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás, který je ode mě dneska dostane. Takže rozhodně neváhejte a pište mi na ten Facebook a protože se štěstí může usmát třeba zrovna na vás a budete mít krásný dva lupeny za úplně nic. Teďka už vám ale počnu zase další muziku, čekají vás Rybičky, Judas Priest anebo Halloween, pojďte si je užít.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo Chleby!
2: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou.

0: Pearl Jam a jejich pecka Black právě teďka skončila na Rock Rádiu v 15:36 k tomu. No a pročítám tady články na internetu a zjistil jsem, že Jirka Urban, který asi plno z vás ví, že on si měl docela dost jako nepříjemný zranění ruky teďka posledních vlastně 3 měsících, tak už je zase zpátky opět na pódiích. Doktoři mu prej sice říkali, jako, že by ještě s tím úplně hrát neměl, ale tak prostě rockera jako je Jirka toho nic nezastaví. Nemůže si pomoct, takže už je opět na pódiích a dokonce si hnedka střihnul dvojáček, hele, aby toho nebylo málo. Říkal teda, že prej po tom druhém koncertě už to docela dost cítil, to zápěstí, který ještě furt úplně nemůže ohejbat, ale samozřejmě jsme rádi, že už máme zase na pódiích. Fanoušci říkali, že to bylo až skoro jako srdcerivný koukat na Jirku, jak kouká na ty svoje arakajny, který hrajou bez něho, takže prostě už je zase zpátky doma. Předtím, než se vrhneme na další muziku, tak ještě mám něco velice důležitého, co potřebuju vyřídit. Já jsem se totiž dosvěděl, že poměrně velkou faninkou Rock Rádia je maminka mojí budoucí švagroví, která momentálně teďka v Trutnově poslouchá, Tereska Fandrlíková. Takže Teresko, já tě moc pozdravuju tady odsud z Rock Rádia a moc se těším, až v ten den, až se to stane, si spolu třeba i zatancujeme, jo? Tady ty další písničky budou hlavně pro tebe. Čekají tě Kabáti, taky All That Remains anebo Marilyn Manson. Tak hezký poslech.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
3: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
3: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
16: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
18: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na...
19: firmanazajitky.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Do pražského klubu Vagon vyražte v pátek 24. července na Bruce Adams a Bon Jovi Tribute a hned den na to na Iron Maiden Revival. 24. až 26. na zámku v Rožmitále pod Třemšínem proběhne Repete Fest, multižánrovej benefiční kulturní festival, nabízející mix žánrů v rámci projektu na podporu dlouhodobý obnovy zámku. U areálu je navíc zařízený stanový městečko. V sobotu 25. zažijete energický koncert Vasilova Rubáše v nový sestavě na statku u Jelínků v Miskovicích u Kutné hory. Nenechte si ujít 45. ročník legendární Silmet Rally Příbram, který odstartuje už pátek 24. a potrvá až do soboty. Tenhle prestižní motorický svátek vás vtáhne do světa burácejících motorů, adrenalinu a špičkových jezdeckých výkonů. Na náročných tratích se představějí moderní speciály i divácky velmi atraktivní historický automobily. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Kontejnery Siegl, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
7: vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne u zpráv přeje Hanka Kuterová. Do kanceláře prezidenta republiky dorazilo několik výhružných dopisů. Hned dva jsou adresované přímo prezidentovi. V dopisech plných sprostých nadávek a urážek pisatelé hlavě státu vyhrožují. V jednom případě policisté pachatele nenašli, zatímco ve druhém pracují s konkrétním podezřením. Praha bude mít nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky. Vznikne na Vltavě u Rašínova nábřeží, kousek od Podolí, a nahradí dočasné přistávací místo nedaleko Palackého náměstí. Stavba heliportu vyjde na víc než 71 milionů korun a první vrtulníky by tam mohly přistávat v srpnu příštího roku. Umělá inteligence má v Českých Budějovicích zelenou. Město v novém školním roce spustí projekt Restady. Anet Budějovice se učí chytře. A jak to funguje, vysvětlí primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
2: Na bázi rámcových vzdělávacích programů a umělé inteligence každý jeden žáček si bude moci procvičovat látku v jednotlivých předmětech a také učitel uvidí ten individuální postup.
1: Projekt má usnadnit přípravu na přijímací zkoušky na střední školu a vymyslel ho sám jeden z úspěšných absolventů. Vyškov prodá budovu bývalé zdravotnické školy ministerstvu obrany. To plánuje dlouhodobě nevyužívaný objekt přestavět na nájemní byty pro vojáky. Ve Vyškově totiž sídlí velitelství výcviku vojenské akademie. Hodnotu nemovitosti znalec stanovil na 36 milionů korun. Tím zprávy končí, další uslyšíte zase za hodinu.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska venku zataženo až polojasno po celé České republice. Nějaké sluníčko možná může ještě během dne vylézt na východě Moravy. Jinak teploty venku momentálně kolem 22 stupňů, večer nám padnou asi na 10. Žádná kapka by dneska během dne spadnout neměla, ale zítra nás to asi čekat bude. Hlavně v jižních Čechách, v Praze by taky nějakých pár kapek mohlo spadnout, ale dejte si pozor na východě Moravy, kde se vás můžou prohnat docela dost silné bouřky. Teploty zítra kolem 20 stupňů a večer asi 12.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: A jaká je situace na silnicích? V ulici Hornoměcholupská v Praze jsou v sobě dva osobáky. Tam se díky bohu nikomu nic nestalo. Bez zranění se ale bohužel neobešla ještě jedna nehoda v Plzni v ulici Křemická. Tam havaroval osobák mimo vozovku. Záchranka je akorát na místě. Na D1 na 172 km směrem na Prahu je odstavená dodávka momentálně. Dejte si na to pozor. Prej trošičku vyčuhuje do silnice, takže to vypadá, že tam asi bude i docela silná kolona. Na silnici 129 v Hořebníku je momentálně uzavřený jízdní pruh, taky tam havaroval osobák mimo vozovku a taky je na místě záchranka. Být vámi, tak se tady tomu místu té silnice úplně vyhnu.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Máme momentálně 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. Normálně by tady byli Kuba, ale ten tady dneska bohužel dneska není, jsem tady s vámi jenom já, Petr. No ale Kuba tady bude samozřejmě zase od zítřka, takže už opět budeme v plný síle. To ale neznamená, že tady není, že bych dneska nerozdával žádný lístky. Zase tady pro vás mám samozřejmě připravený dva lístky a tentokrát na Keltskou noc 13. až 16. 8. ve Vysokým nad Jizerou. Kapely jako Divoký byl, Tři sestry, Doktor Pepe, Civilní obrana Vohnouti. Závěš dokonce. Na všechny tyhle ty můžete jít, akorát mi napište na Facebook do našich zpráv, proč bych tyhle ty lístky měl dát právě vám. A připište k tomu taky telefonní číslo, já si tak za půl hodinky vyberu jednoho z vás, který ty lístky ode mě dostane. Teďka už se hledáme další muziku, samozřejmě čeká nás Aleš Brichta, taky Pain, anebo Blink-182, Jejich All the Small Things. Tak pojďte na to.

0: I Want My Tears Back Now a Nightwish právě teďka dojeli na Rock Radio. 16 hodin a 20 minut. A mě napadlo se vás zase zeptat, protože jsem se vás na to dlouho neptal. Normálně byste asi jako v normálních okolností třeba teďka jezdili z práce a hádám, že plno z vás asi teďka z práce zrovna jede, ale plno z vás si určitě taky užívá léto plnými doušky. Takže prosím vás, klidně mi napište do zpráv, co zrovna teďka děláte, jestli jste někde na dovolený, nebo třeba jestli mě zrovna posloucháte z nějakého úplně jiného státu, třeba že jste někde u moře a máte tam prostě puštěný Rock Radio. Mě by to strašně zajímalo, odkud mě zase dneska poslouchá, takže mi to rozhodně napište, aby se vám to psalo všechno líp, tak já vám pustím další muziku, co vy na to? Panoptiko, AC/DC, anebo Billy Idol, pojďte na to.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
7: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
8: Zach Wild a jeho Black Label Society.
7: Veselá parta Aylstorm.
8: I Američané Savatage a Testament.
7: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
8: To je festival Rock Castle.
7: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Red Hoti a jejich Tell Me Baby nám právě teďka dohrál na Rock Radio v 16 hodin 40 minut k tomu a já už znám výherce dnešních dvou lístků na Keltskou noc, takže teďka se s ním spojím a pak se tady za chvilinku všichni uslyšíme.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
9: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Radia.cz Rock Radio.
1: Pomaličkatý pauze jsem zpátky, ale bohužel jsem tady dneska ještě pořád sám. Lístky ode mě totiž dostal Štěpán, ale bohužel se mi nepovedlo se s ním spojit teďko. Takže Štěpáne, lístky jsou samozřejmě tvoje, tak jak jsem ti psal. Psal mi, že by tam chtěli jít s manželkou, protože budou mít konečně taky hlídání na děti, takže by si chtěli tu kleckou noc pořádně užít. Takže Štěpáne, moc ti gratuluju. Koukni se potom do zprávy, z mě teďka posloucháš, ty lístky jsou samozřejmě tvoje. Teďka už se ale vrhneme na další muziku.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
1: Čekají vás Limetal, taky Kings of Leon, anebo Alice Cooper a jejich...

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tukas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
11: Hezké odpoledne vám přeje Hanka Koterová. Prezident Petr Pavel odmítl podepsat novelu rozvolňující pravidla rozpočtové odpovědnosti. Jde o první zákon vlády Andreje Babiše, který vetoval. Nelíbí se mu, že umožňuje snazší zadlužování. Vláda by nemusela započítávat část výdajů do státního rozpočtu. Návrh se tak vrací k projednání do sněmovny. Telefonní čísla se pravidelně recyklují. Vždy po zrušení tarifu operátor uvolní číslo pro nové zákazníky. A jak musí operátoři s čísly zacházet, řekne Lucie Korbeliusová z D-testu.
12: Pokud operátor telefonní číslo znovu uvede do oběhu, měl by zajistit transparentní prostředí vůči zákazníkům. Při výběru telefonního čísla by je zejména měl upozornit na to, že jde o recyklované číslo a uvést také, po jaké době od jeho uvolnění bylo znovu přiděleno.
11: A pokud na recyklované číslo chodí nevyžádané zprávy nebo telefonní hovory, je možné požádat o přidělení jiného. Zlínští hasiči oznámili konec zásahu ve výškové budově v bývalém baťovském areálu. S ohněm tam bojovali od 9. července a šlo tak o jeden z nejdelších zásahů v historii kraje. Kolem schořelé historické budovy musel majitel postavit plot a zabezpečit okolí a do areálu stále platí zákaz vstupu. Kvůli suchu a nedostatku vody už omezují čerpání pitné vody ve městech a obcích odbory životního prostředí. Jejich rozhodnutí mají větší váhu. Obecní zákazy totiž lidé často nedodržují a dál z městských vodovodů zalévají zahrady nebo dopouštějí bazény. Tolik zprávy, mějte pěkné odpoledne.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Dneska máme zataženo až polojasno po celé České republice. Slunce možná ještě vysvětne, ale pouze tak maximálně na východě Moravy. Teploty dneska kolem 22 stupňů a večer padnou asi na 10. Jinak déšť by nás neměl čekat už ani celý večer, ani celou noc. Zítra ale pršet bude, zejména v jižních Čechách, taky možná pár kapek spadne v Praze, ale hlavně budou bouřky na východě Moravy, dejte si na ně pozor. Jinak zítřejší teploty kolem 20.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
14: ještě se podíváme, jaká je situace na cestách. V ulici 28. října v Ostravě se srazily dva osobáky, díky boustama ale nikomu nic nestalo. Dejte si pozor na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou, je tam hodně cyklistů na vozovce, takže taky, aby se tam nikomu nic nestalo. Na D5 na 84. kilometru směrem na Rozvadov je paleta na silnici. Dejte si na ní rozhodně pozor, radši sundejte nohu z plynu, ať se nestane žádná tragédie. A na Brandovském mostě najdete srážku osobáku s nákladákem. Už tam dělá docela dost velká kolona, takže bych to možná radši objel.
15: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
5: Rokový odpoledne.
14: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, ale samozřejmě vás neochudím o tu klasickou věc, kterou tady v 5 hodin děláme, a to je svátek o 5. Dneska slaví všechny Magdalény, takže Magdičky, přeju vám všechno nejlepší k vašemu svátku. Magdalén znám opravdu hodně, takže asi budu muset ještě dneska hodně SMSkovat, každopádně užijte si svátek a já vám pošlu nějaký další písničky, ať se vám to dneska oslavuje o něco líp. Alkoholu si s váma připijou, Nickelback vás vyfotějí s jejich peckou Fotograf, anebo Presidents of the United States of America, tak ty vám rozjedou tady tu rokovou hodinu.

0: Soundgarden a jejich Black Hole Sun právě teďka končí na Rock Rádiu a já pro vás zase něco mám. 7.11. se totiž bude dít docela dost zajímavá akce. Rock Rádiu totiž bude přesně 18 let. Takže když už nám je konečně 18, tak co kdybyste tam dorazili za náma a dali si s náma už konečně taky něco k pití, že jo? Bude se to dít ve sportovní hale Datart ve Zlíně tady ten rok, kde jsme to myslím ještě dokonce neslavili, takže rozhodně si to nenechte ujít. Budou tam samozřejmě i tři docela dost zajímavý kapely, už zase tradičně máme na našich stránkách připravenou nějakou grafiku, ze který můžete asi tak hádat, jaký ty kapely tam budou hrát, to už ale samozřejmě nechám na vás. Každopádně, kdybyste se chtěli přidat do naší slušný party a dostávat od nás takový novinky a takovýhle a tak, ale hlavně mít taky lístky za levnějc, tak to rozhodně udělejte na našich stránkách rokovýradio.cz, protože když se přidáte do naší slušný party, tak první vlnu lupenů seženete jenom za 590 korun. A to si myslím, že je docela dost dobrý. Tři kapely, narozeniny rádia a jenom skoro za šestovek. No, kdo by to nechtěl? Takže rozhodně toho využijte, já zatím pustím další muziku. Čeká vás Baby Metal, taky Lucie anebo Bon Jovi.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
3: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort CZ. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort CZ. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort CZ. Buďte nároční.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

Rock Radio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Lucie a jejich Daniela právě teďka dohrává na Rock Rádiu. No ale to už samozřejmě značí to, že rokový odpoledne už je pomalu, ale jistě u svýho konce. Za chvilku už je tady vystřídá kapitán, který by samozřejmě svými slovy řekl volejte, pište. A vy už můžete začít psát, co byste si chtěli tady dneska od něj na rokovým přání nechat zahrát. Celý dvě hodinky jsou jen ve vaší režii. My se s váma uslyšíme samozřejmě s Kubou zase zítra od 3 do 6 klasicky, takže zase znáte to nabitý telefony, zase pro vás budeme mít nějaký lístky. Vy si zatím užijte krásný večer, pozdravujte ode mě Jirku a uvidíme se zase zítra. Teda spíš uslyšíme. Čus!
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Výhry. Slevy. Zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Prázdniny, pádláč, paráda.
9: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
8: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.

0: Věčnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Do pražského klubu Vagón vyražte v pátek 24. července na Bruce Adams a Bon Jovi Tribute a hned den na to na Iron Maiden Revival. 24. až 26. na zámku v Rožmitále pod Třemšínem proběhne Repete Fest, multižánrový benefiční kulturní festival, nabízející mix žánrů v rámci projektu na podporu dlouhodobý obnovy zámku. U areálu je navíc zařízený stanový městečko. V sobotu 25. zažijete energický koncert Vasilova Rubáše v nový sestavě na statku u Jelínků v Miskovicích u Kutný hory. Nenechte si ujít 45. ročník legendární Silmet Rally Příbram, který odstartuje už pátek 24. a potrvá až do soboty. Tenhle prestižní motorický svátek vás vtáhne do světa burácejících motorů, adrenalinu a špičkových jezdeckých výkonů. Na náročných tratích se představí moderní speciály i divácky velmi atraktivní historický automobily. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Častěji už tam budem?
5: Přestaň! Štěj mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: DAB i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Pěkný podvečer, u zpráv přeje Hanka Koterová. Rozhodnutí prezidenta vetovat novelu zákonů upravujících veřejné rozpočty je nezodpovědné, řekl premiér Andrej Babiš před svým odletem na pracovní cestu do Srbska.
4: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví a obranyschopnost naší země, výstavbu škol i výstavbu energetických zdrojů, takže my uděláme všechno pro to, aby jsme tohle nezodpovědné veto prohlasovali.
3: Podle prezidenta ale zákon umožňuje nekontrolovatelné zadlužování státu. Po zásahu na pražském magistrátu obvinila policie 6 lidí a 2 firmy. Organizovaná skupina se na odboru pozemních komunikací a drah dopustila korupce a zneužití pravomoci úřední osoby. Podle primátora Bohuslava Svobody příslušný odbor spadá pod Piráty a jeho šéf jednal ve prospěch firmy svého bratra. Na silnici u Trhové Kamenice na Chrudimsku přibyly pachové ohradníky. Mají odradit zvěř od vstupu na vozovku. Podle některých odborníků ale mají sporné výsledky, protože zvířata si na ně časem zvyknou. Přesto patří k nejefektivnějším opatřením v nepřehledných úsecích. Evropská komise představila nový sociální model. Chce řešit drahé životní náklady a dopady umělé inteligence na pracovním trhu. Ještě letos představí akt o kvalitních pracovních místech, který má pomoct zapojit i ekonomicky neaktivní lidi, třeba ženy po mateřské. Ode mě je to vše. Mějte hezký večer.
0: Rock Radio. Počasí.
5: Děkuji ti, drahá, za zprávy a pojďme se podívat, co nám předpovídá Český hydrometeorologický ústav na zítřek. Tak měli bychom čekat proměnlivou zpočátku, převážně velkou oblačnost a postupně se na většině území mají vyskytovat přehánky. Četnější budou pak na horách na severu a severovýchodě. V jihozápadní polovině Čech se přehánky vyskytnou s menší pravděpodobností. Sporadicky se objeví i bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na 22 stupních, na jihu Moravě samozřejmě tepleji, na 25 stupních. No a v 1000 metrech na horách bude 11.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
5: A dáme si ještě dopravičku, tak podíváme se do Prahy do Bubenečského tunelu. Tam je porouchaný auto, očekávejte zdržení, tvoří to překážku na vozovce. No, tunely, ty jsou vždycky úplně krása projet, když se tam něco stane. Podíváme se na silnici číslo 3 u Kaplic, okres Český Krumlov. Tam je nehoda dodávky s osobákem, tvoří to opět překážku na vozovce, projíždějte opatrně. Podíváme se i do Chebu, do ulice Pražská, tam opět 2 osobáky v sobě, projíždějte opatrně. A ještě se podíváme na Březeneckou, na Březendu. Mutově, zdravím všechny bratry a sestry na sever, tam se srazila 2 osobní auta. Na místě policajti buďte opatrní a trpěliví, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Hlavně doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
5: Ahoj, námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině a je tu opět váš oblíbený pořad Rok na přání. Tentokrát máme před sebou středeční speciál, no a na vaší pirátské lodi Rock Radio vás zdraví opět a na palubě vás vítá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak dneska to patří všem, co si na sebe udělali čas, takhle uprostřed týdne jako vždycky, protože středa je ho tam třeba. Tak pojďme se předtím naladit, 2 hodinky je to vaše, volejte mi do kapitánský kajuty na 725844424, pište na Messengera a do mailu, no a na úvod si dáme irský YouTube s peckou One a během týhle 4,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak jo, One. Ano, to se hodí. Píseň číslo 1 se jmenovala One a byla od YouTube. No krásně mi to tady nachystali, úplně jste to. Tak, dáme si komunály teďka, o který se psala Martina Kubíková. Ahoj, prosím o zahrání něčeho od komunálu, hlavně pro moji mamku a mého taťku, jsou s náma na chajdě a moc si to užívají. No to je krásný. Tak si to moc krásně užijte, mami, tati. A nedejte se zlomit hlavně, jo?
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to bylo Trivium a The Heart From You Hate. Viděl jsem na internetu pár jako předělávek, co se pokoušel zpěvák z Trivia. A musím říct, že teda do té doby se mi Trivium líbily hrozně moc a tady to je chyb jako blázen teda. Ale to je asi na každém uchu. Každopádně takhle, jak to Trivium dělá, je to super. Takhle to beru. Ale když se potom ten zpěvák třeba pouštěl do něčeho jiného, tak mi to úplně tak dobrý nepřišlo. Nic. Pojďme si dát něco pro všechny pokryvače a klempíře, co mají hlad. Měli by to udělat stejně jako Apache z Plzně, který jakožto hladový a žíznivý po práci chodí k Jánovi do hospody, tak taky zajděte do hospůdky, dejte si nějaký dobrý gáblik a něco dobrýho k pití. No a říkal, že by si dneska dal něco punkovýho. Tak jsem navrhl pecku z roku 1973, kterou udělal Iggy Pop s jeho kapelou The Stooges, jmenuje se Search and Destroy a nedávno jsme si ji tady taky dávali. Buďte jako Apache a volejte nám na 725844424 nebo buďte jako další milí námořnice a pište mi na Messengera nebo do mailu. Je tady Rok na přání, středeční speciál.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
6: Mám barák děravej, mě to post. Telefičí, snad známý poraděj, jinak jsem

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Měným. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Tak tuhle tu píseň by věnoval náš známý sauner od Prachatic Milan a Shut in the Dark od toho Osborna všem slušným netopejrům, který samozřejmě Prince temnoty fandili po celou tu dobu a máme totiž rok od jeho, nebo máme rok, co neslavíme ani smutné výročí skonu našeho Prince. No a taky všem slušným řidičům, jak na motorkách, na kolech, tak i v autech. Tak k tomu se připojuju. A co si dáme dál? Tak psala tady Iveta Šedivá. Ahoj kapitáne, mohl bys pustit mému supermanželovi něco krásného od Manowar. V lednu jedem na koncert do Prahy a já mu tímto moc děkuji. A tobě taky. Moc prosím do 7, když to půjde. Jo, to půjde, máme půla, pohodička, viď? No tak to víš, že mu poděkuješ, zvlášť když je dneska středa. Mně stačí takhle to poděkování Thailands v té zprávě, s tím jsem naprosto spokojený a tady vám pouštím Black Wind, Fire and Steel, což by mohlo mít jako takový podtitul Jo ti zadrnkám.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

0: i FM nebo na radia.cz.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Nové Vsi nad Popelkou za 2 miliony 690 tisíc korun, stavební parcela v Mostku u Trutnova za 2 miliony 425 tisíc, komerční pozemek v Kočí u Chrudimi za 38 miliónů 972 tisíce, byt 1+1 v Olomouci na Nové ulici za 3 miliony 900 tisíc a stavební parcela v Martině Vsi u Litoměřic za 2 miliony 249 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
12: A tomu říkáte rychle?
14: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Píseň krásně dělaná na pátek, Friday I'm in love, ale jak uslyšíte v další písni, ve středu může být v pátek a v pátek středa. Jak si to chcete udělat, tak to prostě bude. Středa může být konec konců celý týden, teď je to jedno. A čím víc střed, tím líp, samozřejmě. Zvláště u nás v Čechách porodnost klesá, no co si budeme povídat. Tak, Jakub Uhlíř psal, nazdar námořníku, zahraj nám prosím písničku od Alkoholu v pátek k večeru do Jiren pod pergolu, kde sedíme s klukama u píva a slivovičky. Díky, ať se daří. Tak kluci, hlavně dojděte pak v pořádku domů, no a v takovém stavu, aby ještě středa byla. A tady si dáme teda středeční píseň v pátek k večeru. Zdravím, Oťase Hreše.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, přátelé, to je jasná známá pravda. My máme 18 hodin 52 minut a můžete opět psát mailem či messengerem, v jakém jazyce byste chtěli slyšet dnešní časové znamení a v jaké situaci ho chcete nachytat. A já vám za to rád zahraji VIP píseň na přání. A teď už si dáme POD a break in.
1: Rock

0: to byl Beauty a Breaking a do finále naší hodinky první se ještě dovolala naše milá posluchačka Charlotte, která by chtěla zahrát manželovi Kamilovi, s kterým sedí na terasce, krásně si to užívají, jejich oblíbenou pečku Antisocial od Anthrax. Tak přátelé, já vám přeji příjemnou středu a snad vás tato píseň správně naladí.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Mis chicos geniales, ya son las 7 y es hora de empujoncito para animar la tarde. Salud, tequila, ole! Tak dnes jste slyšeli rozverné časové znamení říkat děti moje rokové. Odbyla hodina 7 a je čas na večerní vyprošťovák. Tak na zdraví, tequila, ole. Tak nějak si to přála Laura, která mi napsala, co takhle ve španělštině chraplákem nějak v tomto duchu u a děcka moje rokový. Odbyla 7 hodina, je čas na náš podvečerní vyprošťovák. Tak Laura vymyslí, já jsem jí odpověděl, do chvilky něco, za co by se za to přála zahrát. Já bych věděl, modří už vědí, ale necháme to samozřejmě na Lauře. A mezi tím si dáme na start naší druhé půlky středečního roku na přání šílence Twisted Sister a jejich klasickou pečku We Are Not Gonna Take It.

0: Tak tohle to jsou sestry, We're Not Gonna Take It a my si jsme si s Laurou už nějak jsme si nedopsali, no nevadí, tak Laura, co navrhovala za tu píseň, tak tu jsem určitě v archivu nenašel, poctivě jsem odepsal, zavčasu jsem odepsal a když už jsme byli u té mexické záležitosti a připíjeli jsme si tady téměř tekilou, tak bych samozřejmě navrhoval Rammstein a jejich bonusovku z alba Rosenrot, Tek je roputa. Co vy na to, amigos?
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Posloucháte rozjetou středeční druhou půli našeho pořadu Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Tak, teď se nám po delší době ozval strýc Céčko, který by chtěl klasiku Dlažební kostku od Brutusáků zahrát mě, mýmu synovi Wolfíkovi a taky celý svý rodině, dětem, ženě a všem kamarádům. No tak jo, tak to se náramně hodí. Historii této písně jsem vám již kdysi říkal. Složila tuto píseň Dlažební kostka Chomutovská kapela Plus naši a prodala ji Brutusákům po jednom večírku asi za zaplacený účet a jedny startky navrch. Dlažební kostka, tentokrát v podání Brutus, poctivě koupena.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji přistavit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
10: Zach Wild a jeho Black Label Society.
9: Veselá parta Aylstorm.
10: I Američané Savatáž a Testament.
9: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
10: To je festival Rock Castle.
9: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
11: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
12: Rock Radio.

0: Vážené námořnictvo, vemte si z této písně příklad. Moc lásky vás může zabít. Tak jestli to necháváte všechno na středu jenom, tak opatrně s tím, prosím vás, jo. Tady upozornil Brian May, já se k tomu přidávám, všeho moc škodí. Tak co si zahrajeme dál? Posloucháte samozřejmě Středeční rok na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajízem. A teď si dáme něco, o co si tady napsal Jakub Hinouš. Napsal: Čáku kapitáne, prosím tě, pustil bys nám jen tak něco od Ládi Šafránka pro všechny, co poslouchají Rock Radio a tebe, díky Skubajs. Tak jo, já jsem tady přemýšlel, co bychom dali, ale mohl by to být Láďa Šafránek ve spolupráci s Tondou Rauerem a jejich píseň Tvoje tvář. Hele, to se nám náramně hodí, pojďme si ji poslechnout.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Douší vám Burací Rock Radio a váš oblíbený večerní pořad Rock na přání. Pojďme hned na to další, ať stihneme odehrát úplně všechno. Tentokrát jsem se vnořil do mailů, psal tady Petr Gregor. Dobrý den, nezahrál byste prosím vás What's My Age Again od Blink-182. Poprosil bych to pro mě a mé kolegy, vyrazili jsme na cestu z Budějovic. Díky. What's My Age Again by se dalo volně přeložit jako kolikže mi to vlastně je? A tohle, myslím, chlapi i vlastně ženský, no, co si budeme povídat, úplně všichni jsme si v životě alespoň jednou určitě sami pro sebe řekli.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
3: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Rata, tarararata, trička, rata, tadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Queen s peckou I Want Out, tady taky nebyl jen. Otisy mailem psal David Štrunc, ahoj, zahrajme prosím něco od Halloweenu, rodinu mám na táboře, tak si užívám klidný večer v dílně, tak ať se mi líp dělá. Dík, David. Tak doufám, že se ti dělá s touhle peckou z roku 1988, nebo dělalo skvěle, a my si jdeme dát další takové vtipné přání. No už jdeme pomaličku do finále, tak to musíme všechno stihnout. Psal Lukáš Delecký. Milý kapitáne, zahraj prosím tě cokoliv, ale hlavně našemu největšímu samcovi Míloj, je to kormorán naší lodi v Rostoklatech. Tak pane kolego Mílo, zdravím, držte tam tu svou posádku, ať se vám to tam nerozpadne, hlavně ať se vám loď nepotopí, a proto bych vám chtěl na vaši počest, protože jste největší samec, zahrát píseň Bezvadný chlap od skupiny Vltava. Je to pro vás, pane Mílo.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

Vážené námořnictvo, je opět náš takový kritický čas za pět smrčků, čtvrt na švestku. A máme tady za chvilku osmičku, tak si půjdeme každý po svým. Je středa, takže máme všichni co dělat, přátelé. A s čím se budeme loučit? Dneska se budeme loučit s Metallicou. Psal mi Petr Kvíčela, dobrý den, poprosil bych něco od Metallicy. Pracujeme na zahradě, tak nám všem zahrádkářům. Ano, o zahradu je pečovat potřeba, nejen ve středu. Správně pečovat. Někdo rád zahradu střihá, prostřihuje, někdo ji má rád zarostlou, tak jako na přírodno. Já jsem spíš v té druhé skupině, ale to nechme být. Pojďme si dát nějakou krásnou píseň. Třeba z alba Master of Puppets dáme si Sanitarium. To jsme tady snad ještě nepouštěli v roku na přání. No a právě s touto písní Sanitarium se s váma pro dnešek loučí a samozřejmě všem zahrádkářům pevnou hůl přeje váš kapitán na vlnách. Slušný rokový muzik Jirka Vajdis. Přeju všem dvojitě plodný večer a s těmi, co dnešek přežijí, se zase rád uslyším zítra, tedy ve čtvrtek po 18. hodině u roku na přání. No a do té doby se mějte, jak chcete a něco pro to dělejte.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert. Profi voda, s tou se nemusíte
1: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: O road racingu se už několik desítek let říká, že zajde na ubytě, že je to nemoderní závodění, že je to strašně nebezpečný, že je to neekologický a že je skoro na všech závodech neustále plný dům. A to nejen u nás, vyrazit můžete i do cudziny, i když je to jen z jednoho břehu řeky Moravy na druhý.
4: Ahoj, zdravím vás, Tomáš Červený. Zdravím všechny benzínové šílence a posluchače Rock Rádia. Pokud ještě nemáte plán na 25. a 26. července, je to čas napravit. Na Slovensku se točí šestý další ročník legendárních závodů v Kopčanech. Čeká na vás road racing na klasickém přírodním okruhu, rychlý asfalt, zatáčky na centimetry od obrudníku, plný plyn a hlavně ta nejlepší divácká kulisa. Na startu se najde absolutní špička, takže jde o ostré souboje, adrenalin rozhodně se neuzývat nebude.
3: Sám Tom jede jednu stříd, která je u nás hodně oblíbená, Superbike Classic, tedy třída, kde najdete superbajky tak, jak původně vznikly, čistá sportovní radost se silnými motory a tím nejpoctivějším zvukem. Dostane se ale i na další, od 20 přes Mona GPčka, přes Twiny, až po 6 a litry. A navíc je tam pořád ten doslova nábožný aspekt. Jak na náměstí v Kopčanech nevybere jezdec retardér, jde rovnou do kostela ke zpovědi. Kopčany u Holiča, road racing v původním balení už tento víkend.
2: Rock Radio, Motokeci.

vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Má kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom Garde vím, proto to tak hraju, abych mohl dát Garde. Garde. No. Nemůžeš. Nemůžeš. Nemůžeš.
2: No tak to je mát.
1: No proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější rekrant, jakýho jsem ty viděl. Ty, Garde.
3: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
3: Tak jak to, že jsi mu radil?
1: Radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Prosím tě, nedejchej na mě, táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou, mej do kutku jeden. To je život.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: před ostatníma, vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný, staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího, to všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
2: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu,

0: poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nastoupil, vystoupil.
3: Nastoupil nebo vystoupil?
2: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil vlastním potem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem. My před očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řekl za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
3: A že si to nastoupil, dovolil?
2: Nastoupil, dovolil. Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej rok z vinilů.